0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
3: Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
6: Stavebniny Janík.

0: hlavní třídy. Více na skautská.cz.
1: Rozumíš mi?
2: Snad abych šel.
1: Miluješ mě?
2: Nemáš třeba hlad?
1: Posloucháš mě vůbec?
2: Promiň, čeká na mě kamarád.
1: Ty jsi vážně takovej sobec.
2: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v Aréně.
1: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
2: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
5: Jen si duši nepořeš.
6: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
7: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
2: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
1: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
2: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i nad zvýšením plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z újezdu a Petřína. Poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Kvůli modernizaci byla mimo provoz od roku 2024. No a v roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. A teď pojďme do našeho regionu.
9: Moravskoslezský kraj letos rozdělí 2 miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z 9 žádostí podpoří 6 projektů. Hodnotící komise vybrala projekty, které nejlépe uchovávají, rozvíjejí a zároveň moderně představují kulturní dědictví regionu. Teď už míříme na Moravu a do Slezska za počasím. Dneska očekáváme spíše oblačnou oblohu, místy s přeháňkami, a to zejména v Beskydech. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách okolo 11. A k tomu se přidá mírný severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
10: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Hezké ránko, úterý 6 hodin 2 minuty.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno, my tady jsme od toho, abychom vás probrali. Je teda pravda, že musíme nejdřív probrat trošku sebe, takže kávička, slečno asistentko.
2: No, to víš, že jo.
1: To víš, že jo. Tak jednu kávičku tam pošleme, můžete se přidat, no a co pošleme vám do uší, Pitbull Christina Aguera.
2: Jo, takhle, ta je taky fajn. Jo.
1: Hele, začínáme, hezké ráno.
0: Hit Radio Orion. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: lépe, tohle je Pitbull a Christina Aguilera. Feel this moment, 6 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Michala Jasmin, krásné ránko. A já mám story z víkendu, úplně jsem na to včera zapomněl, já jsem to chtěl probrat a úplně prostě jsme...
1: Chápu, no. Bylo pondělí.
0: Já byl na akci, lidi, prosím vás, to končilo a přišel za mnou asi ve 2 ráno borec se skleničkou v ruce a bylo takové jako trošku náledě a říká, hele, ty jsi z toho rádia, viď? A já říkám, no jsem, a on, no a kdy vysíláš? Říkám, no ráno o 6 do 9, tak se ptal a to je nebezpečný se mi zeptat na rádio, protože to si ten člověk podepíše ortel, jo. A říká, jak to dlouho děláš? Říkám, 10 let a na ránu jsme skoro rok, a on. Takže ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno? A já na něj hledím a říkám.
1: Hledím, z jakého seš to letí.
0: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu, že všichni lidi v rádiu se snaží o to, aby vstávali prostě v 5 nebo o 4:30 ráno. Tak mě napadlo, krásným oslým můstkem se dostáváme k vám samozřejmě, protože za chvíli začíná minuta šampionu. Na koliká to vstáváte do práce, respektive v kolik vám teda ta práce začíná? U nás je to naprosto jasný, 6.
1: 6, ale já vstávám ve 4:20 a ty vstáváš v 5, to je trošku nefér.
0: Není 4:20 čas hulit? To máš schválně ten budík. Takže já stávám v 5, ale začínáme prostě v 6. V 6 hodin to tady celý se rozjede, začínáme, tak nás zajímá, vy kdo nás posloucháte, v kolik teda začíná práce vám, jestli to máte na celou hodinu, jestli to máte na čtvrt, nebo jestli třeba začínáte, jak to vyjde?
1: Číslo k nám 777-937-777, dejte nám to vědět, protože začíná minuta šampionů a chceme po vás kromě toho, jak se jmenujete,
0: odkud jste a od kolika pracujete. Tak, číslo vám bylo řečeno, to víte, připomeneme ještě jednou 777-937-777, teď hity, tohle je Shakira a Azu, hezké ráno.

0: celou zoologickou. Jsme k vám poslali, tohle je Shakira, Zoo, Hit Radio, 6 hodin a 11 minut, krásné ránko. Bavili jsme se tady o tom, na kolikátou chodíme do práce, u nás je to docela jasný, v 6 hodin to tady začíná, ale jsme tady tak v kolik? V 5.45. Ty.
1: Jak do? Já většinou 5.30.
0: Já většinou tak 5.56. Tak a ptali jsme se vás, začíná minuta šampionu, jak se jmenujete, odkud jste a od kolika hodin pracujete a vy jste začali psát i v kolik vstáváte. To nevadí, máme to komplet. Tak minuta začíná právě teď.
1: Zuzka Klášterec vstává ve 4, začíná 4.47, je řidičkou autobusu a končí až v 6 večer.
0: Lucka Rychnov nad Kněžnou, práce od 6, vstávačka ve 4.05.
1: Leona Lunchkron vstává jako Jasmin 4.20 a dělá od kolika chce.
0: To je bomba. Lenka Bílý Potok vstává před 5, každé ráno nás poslouchá a do práce jezdí v 8.
1: Tom Medlovice vstává ve 4.30, do práce na 6 a jede 12.
0: Lenka Jičínsko vstává ve 3, začíná v 5.30.
1: Budějovice Aknel začíná od 7 ráno, přemlouvá se vstávat v 5.45. Mm-hmm.
0: Petr Skoky, no. Dolní Újezd, vstávám 4.45 a začínám v 6.
1: Adéla Kravaře pracuje od 4.25 a vstává ve 3.25.
0: Markéta ze Slavkova u Brna začíná v 6, ale může přijít do 7.30.
1: Těch zpráv přišlo strašně moc, jo. Vy jste se dneska hodně chtěli pochlubit, za což vám děkujem, protože jich byla hromada. Stihli jsme za těch 60 sekund aspoň nějaký.
0: Víc se mi vždycky mrzí, Jasmin, že my prostě nestíháme. Nestíháme přečíst všechny ty zprávy a nás to mrzí. Tak vás může potěšit, kdo jste se neslyšel, že my si to tady čteme aspoň takhle pro sebe. A pro vás, a hlavně teda pro Emu, to tady píšou, nevím, Michal Hruza, jo, to se jmenuje ten song takhle. Tak hezké ráno z Hitrádia, v 6 hodin 12 minut.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Snídaně šampionů v 6 hodin 19 minut. Hezké ráno. S vámi Michal, taky Jasmin. No a hlavně tady jste vy. Hezké ráno.
1: Musím říct, že to uteklo jako voda a dneska se s něčím loučíme. Máme poslední den léta. Zítra nám oficiálně začíná podzim a mě by strašně zajímalo, jak vy všichni to máte, protože mně přijde, že každý kolem mě mluví o tom, že ještě není připravený na ten podzim. Přitom já už doma jedu kakao, župánky, zachumlaná pod těma dekama a strašně se na to pochmurný počasí už těším, protože mi bylo letos fakt velký horko.
0: Tak k tomu mám dvě věci. Ty jsi řekla kakao, tak já jsem se teda včera extrémně spál pusu o horký kakao, takže mě pálí jazyk teďka, ale to je jedno, řešíme tady léto, jo. Tak mě teda spíš přišlo, že se neloučíme letem, ale že už je regulárně zima, protože moje mi včera čistila obličej. Já jsem teda čekal, že si toho všimneš, nevšimla, no nevadí, jo, to je v klidu. A ležím u toho na gauči a měli jsme otevřený dveře na balkon. A ono docela foukalo včera. Hele, a do mě ti se dala taková zima a já jsem nemohl rozmrznout, jo. Já jsem myslel, že na mě něco leze, říkám, ty, tak já budu asi nemocnej, co tady ta Jasmin bude dělat teďka. Jo, myslel jsem hlavně na tebe.
1: Bude mít klid prostě už.
0: No. Ale já jsem měl něco vyzvednout autem a teďka. Já jsem se na to těšil. Topení naplno, sedečka na trojku a já jsem normálně jel, já měl v autě jak v sauně, ale normálně jsem se prohřál, jo, já jsem rozmrz. Takže jako jestli teda dneska končí léto, tak u mě už skončilo dávno.
1: Tak takhle moc vážný mi to zatím nepřišlo, ale je fakt, že včera už jsem si taky řekla, ty brďo, už je celkem jako zima.
0: A topíte?
1: Vy jo?
0: No jasně.
1: Pane bože.
0: No jasně. Hele, já si myslím, že jsem chytil něco od Davida. Našeho zprávaře
1: no, tak
0: tady.
1: To je perfektní.
0: Protože David, jenom asi tušíte, o čem mluvím, pokud ne, tak David je extrémně zimobřivej a David tady vždycky přes zimu topí na asi 40 stupňů, jo?
1: No tak doteďka jsme na něj byli dva, že jo? Že...
0: No, tak, tak teďka budeme dva na tebe, no.
1: No, to je perfektní.
0: A nezatopíme trošku mě, ty jsi tady, počkej, řekni mi, proč jsi tady v bundě teda?
1: To je styl, Míšo, prostě, no.
0: A kdy to nenatáčíme teďka? A tě vidím jenom já. Jo, počkej, to je kvůli mně. No jasně. Vůbec ten, kde reason, ten, to je ten důvod.
1: Ach jo.
0: Za malou chvíli taky Leony a i aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. Dobrý ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: denirkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
3: No to není možný.
2: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
4: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti.
15: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
16: Vstupenky na dětirájetour.cz.
17: Bude vejdán.
18: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
19: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
20: Basket, rychlost, akce, zážitek. 23.9. v 18.00 hrajeme proti Brnu. Přijď nás podpořit. Vidíme se na Tatranu.
21: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
22: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo dnes ráno ve Zlíně. Dávejte si velký pozor na třídě 3. května u zastávky MHD u Mlýna. Směrem na Otrokovice, tam záchranáři zasahují u srážky osobního auta s chodcem. Místo je průjezdné, určitě ale se zvýšenou opatrností.
24: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: 6.32 je tu ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, od dnešní půl osmé si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů. Za téměř 1 000 000 eur, asi 25 milionů korun, se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Brigitte Bardot. Ta zemřela loni ve věku 91 let. Vybraná suma se vyšplhala na 20-násobek odhadované částky. No a závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise Formule 1.
0: Hele, a tohle mě baví, já jsem tomu něco hledal, takže ten závod bude kratší o 15 kilometrů a ty Formule ušetří 6 litrů benzínu.
3: A to se vyplatí.
0: No, ten litr stojí 6 tisíc korun, jo, takže vlastně, když to tak si vzpomenu, za kolik jsem tankoval já, je to dost podobně jako na českých pumpách tady. Pojďme na hity, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Jasmin. Coolio, Gangsta's Paradise, další srdcovky. Vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. Hezké ráno.

0: Hit Radio Orion.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: si tančit, tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: Posloucháte Hit Radio a už za půl hoďky budeme zvonit tímhle zvonkem.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
3: Jestli na vás můžeme apelovat, dneska už prosím buďte
0: zatím
3: doma.
0: Zatím si stojí. Apelovat. To se bude dobrý, když budete doma, protože pro vás máme osmičku.
3: Ano, dneska je to 8 000, předchozí dny to nevyšlo, takže k základním 5 000 se trojka přidala. A až v 7:10 uslyšíte soutěžní zvonek, tak pojďte na věc.
0: Máte na to 30 vteřin, protože připomínáme, že včera to naše posluchačka Kateřina, myslím, se jmenovala, to nestihla a přiběhla asi o 12 vteřin později. Ale pravidla jsou pravidla, ať jsme jí to chtěli dát, tak vy byste nás sežrali. Takže 8 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci na webu hitradio.cz. Registrovat se můžete ještě teď, stále je čas. No a na co se vyplatí počkat, je i další parádní muzika. Tohle je Ina a Rehab, I'll Be Waiting. A samozřejmě bude i doprava. Hezký ránko.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Maxi.
6: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu?
18: Barvu? Je, tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
19: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
20: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
19: Jedu ale jen na čerpačku.
20: Já vím, Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
21: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
22: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu taky dnes ráno hlásí dálnice D35 opatrně kolem kilometru 156,5 ve směru na Olomouc. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. No a pozor taky v Ostravě. Pracuje se v Petřvaldské ulici u křižovatky s Radvanickou ulicí.
24: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
26: Oh

0: minut, přejeme vám krásné úterní ráno. A přejeme, ať nemáte bad day, tohle je Daniel Poutr na Hit Radio. Já vám musím něco říct. Včera mi odporovala umělá inteligence. Ona se úplně zbláznila a až pod pohrůžkou udělala to, co jsem po ní chtěl.
1: Počkej, jak pod pohrůžkou?
0: Takhle, pojďme na začátek toho příběhu. Já včera volal přes video s dcerou, oni jsou někde v Toskánsku u moře a slíbil jsem jí, že jí večer pošlu obrázek. No tak co uděláš, jo? Jdeš prostě do umělé inteligence, tak šel jsem do Gemini a že to vygeneruju. Obrázek prostě něčeho, jo? A píšu tady. Vygeneruj mi obrázek pro moji dceru Ellen, která je aktuálně v Itálii u moře a bazénu. Na obrázku by mělo být co nejvíc zvířat, ideálně nějak poschovávaných, aby je s maminkou hledala. Aha. Aby měla zábavu. Tak mi to vyhodil nějaký obrázek a u těch zvířat byly šipky, ne? Tak si říkám, tak to není úplně moc, jako že to bude hledat. Tak tady je. Tak a udělej to bez těch popisků těch zvířat, jinak super, bez těch šipek. Udělal to stejně. Pak kapslokem píšu, bez těch popisů zvířat. Udělalo to furt stejně a píšu, co nechápeš na tom, že tam nechci ty názvy zvířat. Udělala to znova s popiskama, takhle jsme to opakovali asi 6krát a píšu, tak znovu, udělej celý obrázek znova a pak píšu, Ellen má jinak kaštanové vlasy a ať tam je co nejvíc zvířat, na obrázku nebude žádný text a ona, omlouvám se, nemůžu generovat nebezpečné obrázky. A já, jak, v čem je jako nebezpečný, já teďka nekecám, tady je. Riziko utonutí, nehlídaný bazén. Bazén je velký a pro malé dítě, který neumí plavat, představuje smrtelné nebezpečí. A prostě a pak. Nebezpečí související s moře, morské proudy, úžeh a úpal, ostré hrany a tvrdé povrchy. A já si říkám, tak to ne.
1: Takže ti to odmítlo vygenerovat obrázek.
0: Hele, prostě. Furt, a pak píšu. Pořád na nic, nechám si to udělat ChatGPT, tohle nemá smysl. Hele, a za půl vteřiny. Zde je nový obrázek, přesně podle vašich představ, bez jakýkoliv popisku, nápisu a šipek, plný ukrytý zvířátek pro Ellen. Hele, já jsem hezčí obrázek v životě neviděl, jo, takže normálně pohrůžka, já si říkám, kde se to ve mně bere, já si myslím, že to mám od mámy, od maminky.
1: No to 100% my všichni.
0: To jsou ty manipulace, jo, takže ty si neuklidíš pokoj, no tak to dneska na to hřiště s Petrem asi nepůjdeš.
1: Ale tak zajímavý, že to funguje i na umělou inteligenci, to je teda mrška.
0: Takže ty to jídlo nedojíš? No jak myslíš, ty zase přijdeš, že potřebuješ peníze na pogy, pak se to změnilo na pokémony, pak na pivko. Ty ale vlastně o tom přemýšlím, já jsem vyhrožoval umělý inteligenci.
1: No.
0: Podle mě, až to tady převezmou stroje, tak já budu první na oprátce. To se nedělá totiž. Ale kdyby vám náhodou odmlouvala, tak víte, hele, stačí pohrozit konkurencí a máte to z fleku hned. Kamrat, Be Mine, tohle Hit Radio v 6.54. Hezké ráno, šampioni.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Utečte na pár dní od každodenního schonu do spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Užijete si neomezené wellness, chvíle ve dvou, skvělou gastronomii a klid, který si zamilujete. Dopřejte si podzimní odpočinek v srdci Beskyd. Rezervujte na lanterna.cz. Tedy nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozdíl zhruba 3 miliard korun oproti dosavadnímu odhadu nic nemění na tom, že schodek je velmi vysoký, sdělil k návrhu rozpočtu na příští rok prezident Petr Pavel. Chce si ho nejprve detailně prostudovat. Důležité je, kam peníze směřují a zda je rozpočet skutečně pro investiční, dodal. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Dnes promluví třeba prezidenti Donald Trump nebo Emmanuel Macron. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s projevem ve středu. No a čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které proběhne od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. A míříme do našeho regionu.
6: Ostrava s povodím Odry připravuje další opatření proti povodním. Ta mají zmírnit jejich případné následky. Na 4 místech se posílí protipovodňové hráze a vzniknou tak zábrany pro podchody a podjezdy. Po předloňských záplavách už město zpevnilo a zvýšilo hráz na soutoku Odry a Opavy, jejíž poškození tehdy způsobilo značné škody. A teď už rychlý náhled na Moravu a na Slezsko. Jdeme se podívat za počasím. Dneska očekáváme spíše oblačnou oblohu, místy s přeháňkami, a to zejména v Beskydech. Vyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách okolo desítky.
7: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
8: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: My vám stále přejeme hezké ránko.
10: Krásný úterý.
11: Snídaně šampionů.
9: Stále tu jsme bez Davida, ten stále je někde na svatební cestě, ani nám neposlal pohled teda zatím.
10: Ani nám vlastně neřekl, kdy přesně se vrací.
9: No, já tady se koukám do kalendáře, on odlítal, to bylo minulý týden, takže počítám tak 19. že by mohl být zpátky.
10: Doufejme, každopádně vy tu buďte teďka a registrujte se na webu Hit Radio, kdo jste to ještě neudělal, kdo soutěže, kdo pak to zvoní, protože v 7.10 zvoníme.
9: A vezeme někomu z vás, kdo máte registraci, 8 000 korun, tak za chvil

0: tohle milujeme, se na ty vás to baví. Nejnovější Alex Warren, Fever Dream, 7 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska vám vezeme penízky, které si můžete vyhrát, pakliže jste zaregistrovaný na webu Hit Radia v soutěži Kdo pak to zvoní.
0: Je 7 hodin 9 minut 18 vteřin, tak ať jsme přesní, trošku to natáhneme a pomůže nám s tím Bára, která je na místě. Ahoj Baru, hezké ráno.
3: Ahoj všem do snídaní šampionů. Ahoj.
0: Dobré ráno, tak jak to tam vypadá v tvém okolí? Rušno nebo klidno?
3: Ne, velmi klidno, mám pocit, že musím šeptat, abych to tady trošku popsala, tak opravdu jako potichu radši. Tak je to bytovková oblast a ta ulice, kde jsem, se jmenuje podle jednoho podzimního ovoce. A teď hádejte.
0: Podzemní ovoce, no napadá.
3: Jo, jo, vy to neříkejte, ale jako ne, jestli, jako, jestli
0: já
3: už, oni vědí, tak ať vylezou.
0: Já už to chtěla říct, no.
2: No dobře, tak připomeneme, že dneska vezeme 8 000 korun.
0: A 7 hodin, 10 minut je právě teď. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No tak my už si to taky přejeme.
3: Osmička. Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra,
3: je správně, je to tak?
2: Jo.
0: Je to tak.
3: Já rovnou jsem tady šampionu na ucho, Petra.
4: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Peťo.
0: Tak my už můžeme prozradit, že naše hlídka je v Tachově, takže zdravíme do Tachova. Vy jste na, jak jste na nás číhala, protože vy bydlíte v bytovce pravděpodobně. Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak,
2: tak to se
4: nám
2: malá
4: teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Tak Peťo, moc gratulujeme. 8 000 korun, Bára vám to předá a děkujeme, že jste se zúčastnila. Přejeme krásné ráno a 8 000 si moc užijte. Děkujeme.
4: Díky moc.
2: Mějte se. To je hezký, když to vyjde.
0: Tak Baru.
3: Ano, jsem tady zpátky.
0: Baru, mise splněna a pokud se nepletu, ty už jsi jednou byla v terénu a vyšlo to vlastně, takže po druhé to vyšlo.
3: No já mám strašnou radost, ano, vyšlo nám to předtím, bylo to 7, teď je to 8.
2: Takže Barča nosí štěstí.
0: Hezký. Tak Baru, možná se do konce týdne ještě uslyšíme, takže děkujeme za to, že jsi vstávala, děkujeme za předání peněz a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Já ráda, mějte se krásně, papa.
0: Ahoj. Takže zítra opět na startovních 5 000 korunách, opět v 7 hodin 10 minut.
1: Vrachy ti vezeme zase zítra.
2: A nezapomeňte, že v pátek, už tenhle pátek, vám my dva vezeme 50 tisíc.
0: 50 táců. Ještě nějaký důvody, proč se registrovat do soutěže na webu hitradio.cz. Kdo pak to zvolí?

0: 8, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů, hezké ráno.
1: Představte si to, že jedete po německý dálnici, žádný rychlostní limit, že jo, víme, valíte třeba 200 a najednou před váma robotický vysavač. Jestli někdo máte doma robotický vysavač a jste třeba ještě teďka doma, tak se prosím vás podívejte, jestli je na svém místě, protože v Německu jeden vysavač asi jako očividně usoudil, že doma mu to nestačí a vyrazil na A3 německou dálnici.
0: On prostě asi nepochopil pokyn návrat do dokovací stanice, tak to vzal na dálnici. Mně to přijde geniálně, když jsem to četl, tak jsem si to představil. Si představte, že to pálíte v levém pruhu, jedete možná třeba i trochu jako nad limit a najednou vy zpětným zrcátku vidíte, jak vás problikává prostě robotický vysavač. Jo?
1: A on byl opravdu v levém pruhu, ale
0: no,
1: ještě
0: vlastně, vlastně. To je bliká. Ale myslím si, že víme, v jakém stavu jsou na některých místech naše dálnice, tak podle mě by se zasek v nějaký díře.
1: Dobrzo, no.
0: A prosil by přes aplikaci, jak to dělají ty naše vysavače. Prosím, zvedni mě, já jsem se zasek tady
1: na
0: Prahu, kartáč zaseknutý a vyprázdnit a tohle. My máme takovýho, to si tupce, že by podle mě ani na tu dálnici nedojel. Marquez, Vayamos Compañeros, to jsou další hity pro vás. Za malou chvíli taky Pink. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte na cestách. Jak to vypadá? Jak to stojí? Kde to jezdí? Jestli jsou nějaký vysavače někde na cestě, řekneme, bude doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Nabídka pracovních míst.
3: Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz. Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třavinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
4: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu.

0: kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
10: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
9: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
10: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda je na Zlínsku, obec Doubravy. Osobní auto se tam srazilo se zvěří. Pozor taky na dálnici D1, kde se nehoda stala na kilometru 196 směrem do Prahy. A ještě nehoda na Šumpersku, opatrně za výjezdem z Hanušovic směrem na Šumper.
12: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
13: Hit Radio Orion.

0: Please don't leave me. Tohle je Pink na Hit Radio 7.31.
1: Neboj, Míšo.
0: Já měl tušení, já měl tak trochu tušení, že to tam vyšleš. Krásné ráno z Hit Radia, za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to řekneme. Ranní update. Teď je to ranní update s Davidem Račákem.
2: Je 7:30, hezké ráno, autorka nových vozů Lanové dráhy na Petřín Anna Marešová považuje za nejdůležitější, že kabiny nemají trám mezi čelním sklem a prosklenou střechou. To podle ní umožní jedinečný výhled na město. Navíc přimínění na sebe obě jednotky zareagují. Jedna blikne, druhá se začervená. Americké televizní kanály přestanou pokrývat dění z Bílého domu. Reagovali tak v odvetě na zákaz vstupu pro novináře ze zpravodajských stanic CNN, MS Now a serveru Politico. Nařízení vydal sám Trump. K bojkotu se připojil i tradičně prorepublikánský a protrumpovský Fox News. No a v Číně se po několika měsíčním testování dostává do výroby speciální nátěr. Ten má pomoci omezit přehřívání budov a dalších povrchů vystavených slunci. Při testech dokázal snížit teplotu natřeného povrchu až o 25 stupňů Celsia a vnitřní teplotu o téměř 7 stupňů. No, po těch letošních vedrech chtělo by se říct, ještě je ty Číňany máme.
0: Hele, a to je dobrý, kluci čínský to vymysleli, akorát blbý, že takhle před zimou, protože myslím, že by se to hodilo nám všem se tím natřít auto. Víme pak, když jdeme do toho rozpálení, jaký tam je vedro, ale tak děkujeme a třeba za rok, jo? Využijeme. Nicméně máme pro vás rychlou pětku. Celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
1: Tak právě teďka pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio.
1: Rychlá pětka.
0: A na Hit Radio budeme taky soutěžit.
2: Pokud rádi sportujete a nebo se rádi oblíkáte tak, abyste vypadali, že sportujete, tak máte štěstí, protože dneska hrajeme o 6000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu.
0: A mimochodem důležité dodat, že výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv od dětí až po seniory a přispívá třeba na sport i prevenci. No a o tenhle parádní voucher v hodnotě 6000 korun si zasoutěží Láďa z Trutnova. Krásné ráno do Trutnova.
3: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak to vypadá v Trutnově, co?
3: Teďka vysvětlo sluníčko, takže paráda.
0: Nekecej, tak to máte líp než tady teda, tak to teda závidíme. Tak Láďo, co ty a sport?
3: A tak jako snažím se, aby to vypadalo.
0: Hele, tak jestli se snažíš jako já, tak tě úplně chápu. Tak pojďme na to, 5 otázek.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik slabik má slovo snídaně?
3: 3.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Láďo, budeš vědět, jaké zvíře je symbolem pomalosti?
3: Lenochod.
0: Třeba.
1: Ano. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik minut má půl hodiny?
3: 30.
2: Ano. Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má hřívu?
2: No a poslední, 5. otázka. S jakou pojišťovnou zdravotní teďka soutěžíš?
3: Vojenskou.
0: Láďo!
2: Je to tvoje!
3: Jo, super!
0: 6000 korun. Voucher od Vojenské zdravotní pojišťovny na nákup oblečení v Under Armour na kompletní sortiment. Tak jestli jsi teďka tomu cvičení dával, tak tomu sportu tak jako 50%, tak teďka už budeš mít oblečení, tak to už bude 100.
3: Doufám.
2: No počkej, vy si děláte srandu, ale to oblečení tomu strašně dodává. Teďka mi to říkala bráchová přítelkyně, že se jako nechce cvičit, ale že si koupila nový hadříky. No. A to ti tak dodá sebevědomí a chceš se jít ukázat.
0: Hele, Láďo, a pak když se ještě vyfotíš zrcadle ty lidi, že jo? Tak to, hele, najednou, to roste sami ty svaly. Tak Láďo, gratulujeme, voucher posíláme, zdravíme do Trauče a zas někdy se rádi uslyšíme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Rádio Orion.

0: Baxter.
1: Za 8:15, krásné ráno s vámi Michal a Jasmin a já byl včera tankovat.
2: Gratuluju.
1: Gratuluju. Ono to bolí. Asi shodneme se na tom, že to bolí. Člověku se tam moc nechce, protože tam kort za poslední dny nechá docela dost peněz a já tak jako tankuju a pochopil jsem jednu důležitou věc. Když si představíte, jak vypadá stojan, jak vypadá čerpací stanice,
2: mám to v hlavě.
1: Tak tam jsou ty papírové kapesníky, do kterých si máš utírat ruce, že jo, když se třeba potřísníš nebo něco. Tak my jsme si do toho dřív utírali ruce, možná dneska to tam je, člověče, když to tam je, když brečíme, že jo.

0: upřímnou soustrast. Za chvíli Serial s námi Linen a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
16: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
17: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
16: Vážně?
17: Já mám Lelosy na sobě celý den.
16: Lelosy. Too comfortable to take off.
18: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala ve Zlíně, opatrně v Sokolské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místo jeli i záchranné složky. A pozor si dávejte taky na Kroměřížsku. Na příjezdu do Rimic směrem od Kostelce u Holešova srazilo osobní auto v Srnku.
20: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
21: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Hit Radio Linkin Park 7:54. Dobré ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli se vám děje stejná věc jako mně. Sedíte na úřadě, v ruce žmouvláte lístek z vyvolávacího systému a máte třeba číslo 374, to není náhoda, takové číslo jsem měl, jo? A teďka sledujete, jak to hezky odcípá, říkáte si 365, 366, 67, jde to takhle po sobě a ty máš tu 374 a najednou vidíš 373. Chceš, že tam je, jo? A říkáš si, tak už půjdu na řadu. Ty, ona tam skočí 376. Ne, počkej, to se mi děje a já absolutně nechápu. Podle mě tam je nějaký borec vždycky, co tam čeká u skrytý kamery a říká si, hele, já si na nich vychutnám, jo, ale a možná se v tom poznáváte, to není jenom na úřadech, jo, to teďka nedávno taky na poště, taky tam bylo číslo, měl jsem třeba číslo 12, a sedím tam a teďka to šlo, že jo, a 8, 9, 10, 11 a najednou C27, říkám, a co to jako je?
1: Tak super, díky za nic. No já zrovna musím na poštu kvůli tomu, zapomněla jsem heslo na datovku, že jo.
0: Aha.
1: Takže jak je ta nová adresa, tak si to musím jít obnovit, tak jsem zvědavá, co mě tam čeká. No
0: to jsem zvědavý, no, ale určitě my vidíme, jak přikypujete, jak se vám to děje, tak jo. Podle mě to je nějaký zvrácený fyzikální zákon, jo, že tady rozhoduje o tom, že ač máte jakýkoliv číslo, tak vždycky prostě to číslo přeskočí ty ostatní. Tak já nevím. Tak vy, kdo se dneska chystáte na úřad, ať se dostanete na řadu co nejdřív. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio do 8. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
2: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
5: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. S příchodem podzimu jsou před námi také podzimní státní svátky. Už v pondělí 28. září si připomeneme Den české státnosti a také svátek svatého Václava. V tento den si ale podle zákona nenakoupíme ve velkých obchodech nad 200 metrů čtverečních. Stihnout to ale můžeme v sobotu nebo v neděli. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině. No a hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. A co je nového v našem regionu?
11: Moravskoslezský kraj letos rozdělí 2 miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z 9 žádostí podpoří 6 projektů. Hodnotící komise vybrala projekty, které nejlépe uchovávají, rozvíjejí a zároveň moderně představují kulturní dědictví regionu. Teď už míříme na Moravu a do Slezska za počasím. Dneska očekáváme spíše oblačnou oblohu místy s přeháňkami, a to zejména v Beskydech. Nejvyšší teploty je 13 až 16 stupňů, na horách okolo 11. A k tomu se přidá mírný severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
12: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
15: Jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
17: My tady jsme, hlavně, že tady jste vy.
18: Ahoj.
19: Snídaně šampionů.
17: 3 minuty po 8 si dáváte úterní snídaní. Stůl prostřen, stále tady toho je habaděj, minimálně spousta skvělý muziky. Coldplay nebo Shakira, Whenever, Wherever. Tím začínáme, tak hezký ráno.
20: Hit Radio Orion.

0: Hit Radio, Shakira, 6 minut po 8. Hezký ránko, šampioni. Pokud cestujete hromadnou dopravou, možná jste si všimli, že se pomalu vrací velký papírový tabule s jízdními řády a taky skládací jízdní řády do kapsy. Co bylo dřív? Já to teda nezažil, to čet na internetu, takže prodávám, jak jsem nakoupil. A je to údajně kvůli tomu, kdyby nastal nějaký online výpadek, tak aby lidi věděli, v kolik kam co jede. Což má teda za mě jako docela smysl. Třeba včera se uživatelé jednoho mobilního operátora dopoledne nepodívali moc na jízdní řády. Nebudeme jmenovat. Nicméně, mě to tak vrátilo zpátky vlastně do dětství. Určitě si vzpomenete, a nevím, jestli to je ještě dneska, ale dřív bylo na vlakových nádražích za sklem takový válce obrovský a na tom byly jízdní řády. A ty jsi mohla vlastně, pod tím sklem byla taková škvírka a ty jsi, že jo, mohla jenom takhle točit tím válcem a tam jsi našla ten svůj jízdní řád. To bylo naprosto skvělý. A tak jsem si říkal, jaká je to nostalgie, že vlastně dřív ty věci, které pro nás byly normální, tak dneska už nejsou a možná se zase trošku vrací zpátky do mody.
1: Jako je vlastně hodně věcí, které nezmizely ze dne na den, ale nějak jsme je prostě přestali používat. Jak jsi mluvil o těch jízdních řádech, tak já to mám s klasickýma jízdníma řádama, všude možně. A i třeba s kuchařkama musím říct, jo, že když jsem fakt četla kuchařky a vždycky, když jsem si šla něco uvařit, tak jsem chtěla nějaký speciální recept. Teďka kouknu na net a že žádný kuchařky jako v knižní podobě nemusím číst.
0: No a teď si představ, jo, že nemáš doma tu kuchařku, máš prostě internet od někoho, komu to třeba vypadne, jako včera dopoledne a neuvaříš. A neuvaříš, protože se to třeba nepamatuješ z hlavy. Chceš kuchařku, co dům dal, taky nevíš prostě, jo. Tak schválně pojďte zapomínat vy s námi, jaký věci, vy třeba ty otočný jízdní řády, jo, nějaký nostalgický věci, které už dneska nejsou, anebo který se naopak opět vrací zpátky do módy, jestli máte něco takového, co vás napadá.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777, tak budeme rádi za hlasovky a nebo zprávy.
0: Tak, vrátíme se k tomu. No a co pro vás máme teď na Hit Rádiu? Další parádní muzika, tohle jsou Coldplay. Viva la vida. Hezké ráno v 8.08.

0: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí. Čtvrt na devět. Za minutu tohle je Hit Radio a Poetika. Krásné ránko. Na některá nádraží se vrací tištěné jízdní řády, aby lidi věděli, kam co jede, v případě, že by ty chytrý tabule vypadly a nefungovaly, což mě vlastně přijde docela fajn, občas se to stane. Tak jsme se ptali vás, jak vzpomínáte nostalgicky na nějaké věci, které dřív prostě fungovaly, pak úplně zmizely, něco vytlačilo, třeba onlineové věci a teďka se trochu vrací zpátky.
1: Tak třeba Tom píše, ahoj, já vzpomínám na obdélníkové jízdenky ve vlaku z takového hnědého, tvrdého papíru. A já teď přemýšlím, jestli já jsem to zažila nebo ne.
0: No já to zažil a to teda musím říct, jakožto dinosaurus, to byl tak tvrdý papír, že s tím musel nakrájet řízek normálně, když jela na výlet někam, jo. To nešlo normálně skoro vohnout, jo, to geniální. Taky píše Merka, dobré ráno, auto Atlas byl nahrazen navigacemi, ale jak by se hodil, když vyjedete ze signálu? To je fakt, to já to jsem teda nezažil, ale vy, taky starší ročníky, určitě kdo jste jezdívali někam k moři, tak to jste prostě museli roztáhnout, zastavit hlavně před tou odbočkou a říct, tenhle tak jako, ale jedeme tudy nebo tudy a otáče to.
1: Počkej, starší ročníky, já když jsem s našima rodičima jezdila jako malá třeba do Chorvatska, tak mamka ještě používala normálně.
0: Nekecej, ale jdeš jenom rovně po dálnici do Chorvatska.
1: Ach jo, tak Renča píše, dobré ránko šampioni, moje kamarádka například používá v papírové formě mapu cyklostezky, několikrát se jí stalo, že neměla signál v lese a jela jinam, no to je taky fakt, prostě mapy obecně.
0: Vy jste jeli přes Maďarsko, vy jste chtěli šetřit za dálničky, že jo, tak to je jasný, jak to chápu, ty papírové mapy.
1: Hele, ale možná jo, co
0: to je, to je pravda, no, no mi taky tenkrát, no to je jedno. Taky píše Martina, dobré ráno. Co jsme dřív brali za standard a dnes se na to zapomnělo, jsou zlaté stránky. Ty brďo, zlatý stránky, já tam pracoval po škole, čověče. To je takový jako tajná informace. Nicméně,
1: to je hrozně tajný pozor.
0: Zlatý stránky, jo. Co jsem tam dělal, to vám řeknu někdy příště. Nicméně dovedete si představit, že v dnešní době GDPR, že aby se válela jména všech lidí,
1: no,
0: z okresu v ohořelých zlatých stránkách v poplivaný telefonní buce. Hele, to by nám dali z toho Bruselu, tak to ne. Tak děkujeme za tuhle nostalgii a pojďme na další hity. Tohle je rok 2005. Black Eyed Peas, Pump It.

0: Pump It. Tohle jsou Black Eyed Peas a tohle je úterní Hit Radio v 8.20. Za chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí, a taky další skvělý hity, tohle jsou Morandi Angels a těšit se můžete i na naši oblíbenou tady ve studiu Temper City Self Aware. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
3: trenirkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
7: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte, poslední víkend září.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
11: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: si vůně pod i spodek, žádný keci, funkční věci, a NGRI, BRDS.cz.
1: Kovona systém Český Těšín.
2: Aktuálně máme volné tyto pozice: strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
1: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na dálnici D56 na kilometru 40. Ve směru od Ostravy na Frýdek Místek havarovalo osobní auto. No a pozor si dávejte taky na hlavním tahu z Brna do Svitav. Před Českou je odstavené osobní auto. I tam se můžete zdržet.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
9: Hit Radio Orion.

0: Tohle je tak strašně dobrý. Temper City. Myslím si, že indie roku bychom měli hrát to trošku víc. 8.32 posloucháte Hit Radio. David Račák má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, v Argentině došlo k opravdu netradiční loupeži. Lupič vykrádal obchod a stihl u toho obsloužit i zákaznici. Ta si přišla pro džus, muž zboží opravdu naskenoval a ženu nechal dokonce i zaplatit kartou. Peníze za nákup pak majitelce skutečně na účet dorazily. Po darebákovi policie pátrá. Z plastového odpadu můžou být už brzo sušenky. Vědci upravili kvasinky tak, aby dokázali zpracovávat PET plast a zemědělský odpad a vyrábět z něj suroviny pro 3D tištěné proteinové sušenky. Projekt vznikl mimo jiné v rámci výzkumu pro NASA a dlouhodobých vesmírných misí. No a vědci možná zjistili, proč je lidský mozek tak složitý. Podle nové studie totiž nevznikl z jednoho systému, ale spojením dvou různých. Takže pokud vám někdy připadá, že se v hlavě nemůžete domluvit sami se sebou, možná už víme proč.
0: Bipolární porucha se tomu říká.
3: Schizofrenie taky.
0: Ale takhle, každý má podle mě v hlavě dva lidi nebo v sobě. Takový Jekyll a Hyde. Já teda vím o třech. Je Michal jako já, ten co tady žije, a pak jsou ještě dva a oni se mezi sebou absolutně nesnáší. Jak to vypadá u tebe, Jasmin?
3: Já to mám dost podobně. Já myslím si, že každá žena má v sobě strašně moc osobností a vy, pánové, většinou nevíte, jaká zrovna přijde k vám domů, no.
0: To je fakt, my můžeme vždycky jenom hádat. Jenom hádat. Pojďme na muziku. Tohle je pro vás a hlavně o vás. The best. Tina Turner, Hit Radio, 8.33, hezké ráno.

0: tak nejdřív Tina Turner, The Best, teďka Sia, The Greatest. A my s vámi, Michal Jasmin, posloucháte Hit Radio. 8 hodin 40 minut, hezký ránko přejem.
1: Našli jsme pro vás asi ten nejčernější titulek dne, a když říkáme černý, tak bohužel doslova, protože hrdina tohodle toho příběhu byl dost černý.
0: Čili tady ten podkres se k tomu asi nehodí moc.
1: Moc ne,
0: tak počkej, prosím. Tak počkej.
1: Takže ten titulek, jo, zní: Bro chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli a skončil v krematoriu. Jakože ten plán má takovou drobnou konstrukční chybu, řekla bych. Teď to je strašný. Takže týpek chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli.
0: Jo, my tomu rozumíme, Jasmin, no. Jsem rád, že to opakuješ, ale asi si teda domyslíme, jak to skončilo.
1: To je strašný.
0: No prostě, borce zavřeli, až zčernal.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
15: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
16: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: jste, kde jste, v uších máte Hit Radio, tohle je Niko Santos v 8.51 a dneska jsme zvonili v 7.10.
1: Kdopak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: To je soutěž, kdopak to zvoní, stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz. My tady v éteru každý den v 7 hodin 10 minut zazvoníme a vaším úkolem je do půl minuty vyběhnout před dům a najít tam někoho od nás z Hit Radia.
2: Dneska se to povedlo a padla výhra 8 tisíc korun.
0: 8 táců brala Petra, takhle to znělo. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Já jsem napjata. Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už si to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní. Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
4: Teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho.
2: Tím, že dneska to padlo a Péťa se vyhrála 8 tisíc, tak zítra opět vezeme základních 5 tisíc korun.
0: O, základních. I to je dobrý, že jo?
2: No, je to skvělý.
0: 5 tisíc korun v 7 hodin 10 minut a protože už se pomalu, ale jistě blíží finále, grand finále, dalo by se říct, této soutěže v pátek, tak si myslíme, že je dobrý se zaregistrovat, protože jeden z vás, kdo bude mít registraci, vyhraje 50 tisíc korun a dovezeme to my dva.
2: To chci říct, že jako tak 50 táců dobrý, přesně, ale my dva.
0: Ale přijedeme my dva. Hele, a když bude, já to říkám každý den, když bude pohoštění, jo, a šťopičku, když dáte, ale klidně u vás zůstaneme do neděle. Jo, tak registrace na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sůveme

0: 7. Úterní snídaně šampionů je na konci a my děkujeme, že jste to s náma zvládli a doufáme, že jsme vám alespoň o trošku zlepšili náladu. Pokud ne, tak určitě to spraví kolegové, kteří se na vás těší už po 9. hodině. S nimi další parádní hity Gigi D'Agostino, Eva Farnamire, taky Rihanna.
1: Pokud se nebojíte a chtěli byste nás slyšet i zpětně, tak můžete udělat na webu Hitradia v podcastech.
0: Můžete, pokud budete chtít. Nicméně živě se uslyšíme opět zítra v 6.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak nějak zvládněte úterý.
1: Mějte se krásně a slyšíme se zítra.
0: Ráno jsme tady, čau.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou u Staré Loučky bourali dvě osobní auta, zdržení je ale minimální. V Olomouci v Komenského ulici před mostem přes Moravu směrem k nádraží došlo ke srážce dvou osobních aut, tam je zdržení kolem 5 minut. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Vychutnejte si v Dille plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Billa v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90, sleva 50%. Billa. To dobré začíná u nás.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Vláda opět zastropuje ceny pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude rezort financí od 1. října denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Spolu s tím stát také sníží spotřební daň u nafty. U benzínu zůstane beze změn. Schválená opatření budou zatím platit do konce října. Přesně podle plánu dnes divadlo Petra Bezruče v Ostravě zahajuje novou divadelní sezónu. Navzdory tomu, že od července bojovalo s komplikacemi, kdy muselo likvidovat škody po havárii vody. Divadelníci navíc zkoušeli v provizorních podmínkách. Nicméně sezóna ani program nejsou v ohrožení. Zhruba po 2leté pauze dnes opět vyjela lanovka na pražský Petřín. Mimo provoz byla kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Nové moderní vozy jezdí zhruba v 10-minutových intervalech až do 10:45. Oblíbená lanová dráha z Újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií.
12: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
3: Úterý u nás hlásí oblačno, je zataženo s občasnými přeháňkami, a to hlavně na horách. Naměříme 12 až 15 stupňů, na horách už jenom kolem 6.
9: Hit Radio.
3: Je tady úterý 22. září, svátek má Darina, tak holkám popřejte i za nás vše nejlepší. Hezký den vám přeje Karla Michalíková. No a mrkneme na naše dálnice, hlavně teda na D1 směrem na Olmík, kde prosím vás policie zastavila 90-letého seniora v protisměru. Co se stalo, proč se to stalo a jak se to stalo, to probereme už za chviličku. Teď ale Gigi, Eva, Rihanna a taky Bruno Mars. Hezký den.

s Karlou Michalíkovou a taky s Rianou. No a teď teda ten děda, jo. 90-letý řidič jel po dálnici D35 120 km za hodinu u Olomouce v protisměru. Policie ho po zhruba 3,5 kilometrech teda jako zastavila a zjistila, že měl platný lékařský posudek, řidičský průkaz. A přesně tady podle mě jako začne taková zajímavá debata, protože otázka není jenom o tom, kolik je člověku let, ale jestli je ještě schopný bezpečně řídit. V 90 už bych asi neřešila, jestli teda obnovit řidičák, ale spíš bych řešila, kdo mu doma půjčuje s čistým svědomím kličky od auta. Jo, a ptám se vás, v kolika letech by podle vás mělo přijít takové povinné přezkoušení na řidičák? V kolika letech by se měl člověku odebrat řidičský průkaz? Napište k nám na WhatsApp, kde byste tu hranici nastavili vy. Já si myslím, že tohle bude velice výživná diskuze. Dáme si k tomu hezkou písničku od One Republic.

Hit Radio Orion. Dneska je poslední den léta, od zítřka už je oficiálně podzim. Člověk to pozná nejenom podle počasí, ale hlavně podle obchodu. Všude jsou dýně, svíčky se skořicí, podzimní, ale už pozor i vánoční dekorace. No a začne teda ten podzimní kolotoč, kdy se začne topit, my budeme řešit, kolik nás to zase bude stát, budeme to počítat, také zjistíme, kolik dýňových laté máme ještě.

0: dovoleno vypít, než přijde sezóna perničkových latte a tak dále, tak si ještě užijte poslední den léta, protože od zítřka už teda jedeme podle podzimního jízdního řádu. A taky pozor, v pátek ten podzim oslavíme s někým z vás osobně, protože Jasmin a Michal v rámci soutěže Kdo pak to zvoní v 7:10 ráno dovezou někomu z vás registrovaných 50 000 korun až domů za dveře. Nezapomeňte na to.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Objevte kouzlo podzimních beskyd a dopřejte si pobyt plný relaxace, wellness, skvělé gastronomie a chvílí, které patří jen vám. Ve wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích najdete ideální místo pro romantický pobyt ve dvou i pohodovou dovolenou s rodinou. Rezervujte na valachy.cz.
11: Tedy nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je Helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
12: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Radíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
18: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
19: Tomas Arsov v Tetě?
18: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
19: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
18: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Po
20: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Jsme v Rádio Oreona, řešili jsme tady 90-letého dědu, kterého policie zastavila na dálnici, jak jel 120 km za hodinu v protisměru. A ptala jsem se vás, jak si myslíte, nebo jaká si myslíte, že je věková hranice, dokdy by člověk měl mít dovoleno řídit. Jo? A těch reakcí na tohle téma mi tady přišlo teda ale strašně moc. Třeba Míša píše, řidičák se má odevzdat ve chvíli, kdy člověk přestane vidět značky. Ríša, řidičák se má odevzdat v 80, ale znám chlapa, kterému bych vzal řidičák už v 50. Řídí jak prase. Michal, mému dědovi je 86 a řídí pořád skvěle. Já bych naopak řidičák dával lidem, nebo dával lidem, jo, takhle. Já bych naopak řidičák dával lidem až tak v 25. Ti mladí dneska řídí otřesně. Taky názor. A ještě Mirka, v 80 povinná zdravotní kontrola pro všechny. A když doktor řekne, že je všechno v pořádku a může jezdit dál a něco se stane, tak bych vzala řidičák tomu doktorovi. Tak je to sporné tohle téma, klidně diskutujme dál a pojďme se k tomu hodit nějakou třeba poctivou 90. Co třeba? Headway.

0: Ladíte a posloucháte Hybrádio Orion. Na našem webu najdete možnost registrovat se do naší hry, kdo pak to zvoní, protože ještě pořád máte šanci být ve hře a v pátek se vyhrát 50 000 korun. V pátek, už tenhle pátek, totiž zazvoníme úplně naposledy v tomhle měsíci. Tak zkuste štěstí, protože nikdy nevíte, jestli ta karta nepadne zrovna na vás. Teď už předám slovo naší redakci, kluci si pro vás opět připravili nějaký hezký tip na výlet, tak tady to je, pěkné dopoledne.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí? Pak vyraste na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u které si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé louce v Ostravě v sobotu 3. října.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, bards.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Trenírkarna.cz.
16: Hlášení pro lovce slev.
15: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
17: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skutry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
18: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
19: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
20: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
19: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
20: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
21: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz. Hit Radio Orion.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezská. V Novém Jičíně v Suvorovově ulici bourali dvě osobní auta, tak tam projíždějte opatrně. A na dálnici D48 na 54. kilometru na sjezdu na Dobrou směrem od Frýdku Místku narazilo osobní auto do Svoděděl, tak i tam dejte velký pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
3: Je to osud!
2: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
3: Jdeme!
2: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
4: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
9: 10 hodin, hezké úterní dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Poslanci dnes opět budou debatovat. Zabývat by se měli například návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce, anebo zpřísněním trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Zlínskou radnici na náměstí Míru dostaví metrostav. Předmětem zakázky za zhruba 190 milionů korun bez daně je zbourání původního objektu, který je už asi 10 let vyklizený a mimo provoz a výstavba nového. Práce by měly začít počátkem příštího roku a do běžné agendy úřadu by stavba nijak zasáhnout neměla. Spojené státy plánují otevřít dvě vojenské základny v Grónsku. Podle prezidenta Donalda Trumpa jde o klíčové území pro obranu amerických národních zájmů. Dohodu týkající se právě amerických bezpečnostních zájmů by měli Trump a premiéři Dánska a Grónska podepsat během dneška. Dva zápasy dnes nabídne hokejová extraliga. Utkání třetího kola čeká pražskou Spartu, která doma od 6:30 přivítá Mladou Boleslav. A zápas 11. kola se předehrává v Pardubicích, které dnes změří síly s Libercem. Úvodní buly padne v 18 hodin.
10: Motopark Čistý sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
0: Dneska u nás bude oblačno až zataženo s přeháníkama, na horách s bouřkama, teploty 12 až 15, na horách kolem 6 stupňů.
7: Hit Radio Orion.
0: Krásné úterní dopoledne s datem 22. září vám přeje Karla Michalíková, posílám k lepší náladě hitovku Dance with Somebody.

Chvilka, tehdy Rádio Orion, moc děkujem, že to v naší společnosti. Restaurace už teda chystají podzimní menu. A mě zajímá, co je pro vás opravdová chuť podzimu? Je to dýňová polívka, pečené kaštany, svařáček, dýňové latte nebo třeba pořádný guláš. V Ostravě teď navíc probíhá podzimní restaurant Vík, takže jestli rádi zkoušíte nové podniky a ochutnáváte něco jiného než to, co doma běžně vaříte, tak můžete vyrazit právě na jejich podzimní menu. A já chci teda vidět, co je podle vás úplně typická chuť podzimu. Ať si jako uděláme trošku chutě. Venko je hnusně a to vždycky spraví jedině dobré.

0: chvilku do Německa. Německá policie měla docela nečekaný zásah. Na dálnici A3 totiž mezi auty pobíhal robotický vysavač. Policisté ho nakonec odchytili, odvezli ho služebním autem. Tenhle vysavač evidentně nechtěl uklízet obyvák, prostě vzal roha a zdrhl na dálnici. Jo, možná už toho měl prostě dost, že jo, každý den gauč, kuchyň, drobky po dětskách a řekl si, že to chce změnu a vyrazit ven do světa. Taky máte doma robotický vysavač? A už se vám někdy pokusil zdrhnout? Zmetek jeden? Dejte vědět.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Chystáte se stavět? Když stavba

0: Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
3: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
4: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko Zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
7: Jen si duši nepořeš.
8: Kovona systém Český Těšín.
9: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
8: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
11: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Hit Radio Orion je stanice, kterou ladíte. Hezký den vám přeje Karla Michalíková. Na Instagramu mě najdete jako karla.michalíková. Můžete mi tam cokoliv poslat, nebo jako teda ne úplně cokoliv, jo. Ale pokud to bude hezké a pozitivní, tak s váma klidně ráda pokecám i mimo éter. Každopádně, Instač a Facebook má samozřejmě i Hit Radio Orion. Přišla tady zpráva od Ládi, který píše, je to sice hezké, že hrajete i 90, ale nějak mi tam chybí od Dr. Alban Look Who's Talking. To už se v rádiích nějakou dobu vůbec nehraje. Uděláte mi radost, Láďo, uděláme. My ti uděláme radost a nejen tobě, ale i všem ostatním, pro které je Dr. Alban velkou, ale velkou

0: 3. října bude ostravská Černá Louka patřit rodinám. Koná se tam Fun Days, festival, kde se děti vyřádí na skákacích hradech, u her, soutěží, tvoření nebo v gaming zóně. A pro ty úplně nejmenší je připravená i Mimi zóna. Rodiče se zatím můžou zapojit do besed třeba o sociálních sítích, umělé inteligenci nebo duševním zdraví. Takže program pro děti i rodiče, nemusíte řešit, kdo koho bude 2 hodiny zabavovat. A pozor, celý tenhle týden u nás v Hlavou proti Evelíně soutěžíme právě o rodinné vstupné na Fun Days. Takže poslouchejte a zkuste štěstí.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz. Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
4: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
10: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
14: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
15: Stavebniny Janík.
14: Stavebniny Janík. Stavebniny-Janík.cz.
16: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti. Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
17: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
18: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
19: Hit Radio Orion.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Opavsku mezi Hlučínem a Hatí u odbočky na Darkovičky bouralo osobní auto, silnice je průjezdná Kyvadlově, tak tam dejte pozor. A v Novém Jičíně v Suvorovově ulici bouraly dvě osobní auta, tam se stále ještě projíždí s velkou opatrností jedním pruhem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.

0: třídy. Více na scoutská.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Máme 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států. S ministrem zahraničí Petrem Macinkou se dnes v New Yorku zúčastní zahájení valného shromáždění OSN, na kterém pak zítra prezident Pavel vystoupí i se svým projevem. Frýdek Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. V lokalitě město vybudovalo nové parkoviště pro více než 30 osobních vozidel a také nový menší park. Celkové náklady byly zhruba 25 milionů korun. Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky, aby získali speciální 5000 korunu. Vydala se u příležitosti z tého výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé v Praze stáli frontu od pokladny až na Senovážné náměstí a stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové a nebo v Brně. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Losování proběhne od 12 hodin v Boloni, kde koncem listopadu proběhne vyřazovací fáze. Za soupeře naši dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii.
2: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
3: Asi to vidíte sami, dneska bude oblačno až zataženo, přeháňky i slabší bouřky, to všechno na nás čeká. Teploty 12 až 15, na horách 6 až 10 stupňů.
0: Hit Radio Orion.
3: Já jsem Karla Michalíková, přeju vám pokud možno krásné úterý, prší, ale nám to nevadí, aspoň nebude takové sucho. Berme to pozitivně, teď už Krištof.

srdcovky sice zazní z našeho vysílání až za nějakých 40 minut, ale tohle bylo takové malé lákadlo. Kapela Roxette. Já se ptám, máte kapelu? Hrajete po garážích, hospodách nebo zatím teda doma v obýváku? Tak pozor, možná právě vy letos skončíte na hlavní scéně ostravských Vánoc. Organizátoři totiž hledají 3 amatérské kapely, které dostanou celou hodinu na pódiu na Masarykově náměstí. A nemusíte hrát koledy, oni berou jakýkoliv žánr, vítaná je spíš teda vlastní tvorba a hlavně teda dobrá atmosféra, kterou dokážete udělat. Přihlášku s ukázkou toho, co hrajete a pár dalších věcí o vás pošlete do 1. října. Více info najdete na www.ostravskevánoce.cz. Takže jestli doma máte bubeníka, který už vám 3 roky tvrdí, že jednou teda bude slavný a ještě k tomu umí zpívat, tak možná je právě teď ten správný čas ho z toho obýváku pustit.

Hit Radio Orion. Hit Radio Orion.

0: dej.
1: Ladíte Hit Radio Orion. No, máte někdy při poslechu hudby takzvanou husí kůži, tak prý máte speciální mozek, který hudbu vnímá mnohem intenzivněji, skoro až ve 3D. Zajímavé, co? Víc emocí, víc detailů, prostě hudební zážitek na plné pecky. Já teda tuhle super schopnost nemám. Mě naskočí husí kůže, hlavně teda ve chvilce, kdy vidím třeba účet za elektřinu, anebo když teďka projíždím kolem benzínky a vidím cenu nafty, tak to mám husí kůži úplně všude. A hudební husinu, to jsem měla naposledy třeba na střední, když v rozhlase zazvonilo na začátek maturit. Tak to byl zvuk ve 3D. Až do žaludku.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelíky sl. Tak nezapomeňte poslední víkend září.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Basket, rychlost, akce, zážitek. 23.9. v 18.00 hrajeme proti Brnu. Přijď nás podpořit. Vidíme se na Tatranu.
8: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
9: Projděte se po stopách Frýdlantské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám, 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys stával jako v 6 ráno a já na něj hledím a říkám.
15: Hledím, z jakého jsi století.
1: Koukám a říkám, vlastně on má vlastně pravdu.
14: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

ladíte Hit Radio Orion, co si dáme teď? Co třeba We Will Rock You od Queenu? Dvě dupnutí, tlesknutí, najednou má člověk pocit, že stojí na stadionu mezi 50 tisíci lidmi. Přitom ten slavný rytmus vznikl původně proto, aby se do písničky mohli zapojit i fanoušci a funguje to do dneška. Ono stačí pustit první dvě vteřiny, jedna, dvě. A většina lidí automaticky začne dupat, tleskat si do rytmu a o tom to je. No prostě některé hity opravdu nikdy nezestárnou a tohle je jeden z nich.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Už tenhle pátek. Tenhle pátek 25. září sedne Jasmin s Michalem do auta a osobně dovezou někomu z vás dost registrovaní do naší hry Kdo pak to zvoní 50 000 korun na škedveřím. Já vám všem strašně držím palce, já to úplně vidím, jak máte přesně na 70 budíka, stojíte u toho okna, čekáte, až uvidíte to naše rádiové auto, ta nervozita stoupá. Ale i dneska ráno se soutěžilo, samozřejmě, o 8 000. Jak to dopadlo?
2: Zvoníme, zvoníme! Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
4: No my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
2: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vaše jméno.
5: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Dobré ráno, Peťo. Peťo, jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
5: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď to se nám teda bude o to líp.
4: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
5: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
1: Více info a registrace na hitradioorion.cz. Držíme palce.
0: Další vrachy ti vezeme zase zítra.
6: Vychutnejte si v Dile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
9: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
20: Franto, co pak všechno se dá sušit?
21: Ovoce, houby, bylinky i maso.
20: A tvůj bůček?
21: Ten už nestihneš.
22: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz
23: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
24: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
25: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
26: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
27: Hit Radio Orion.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: We can dance, we can dance.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor na opasku mezi Hlučínem a Hatí. Havarovalo osobní auto, projíždí se Kyvadlově. Na D1 na 348. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
4: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
5: Peníze, spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun, a to pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by měly začít platit od roku 2028. Studenti práv si mohou v praxi vyzkoušet soudní proces v roli advokátů. Spotřebitelská organizace D-Test chystá další ročník soutěže simulovaného soudního jednání. Jak bude probíhat, popisuje Lucie Korbeliusová.
12: Soutěžící se tentokrát pustí do sporu mezi zákazníkem a autopůjčovnou. Týmy musí rozpoznat rozhodné skutečnosti, vyhledat relevantní právní úpravu, vystavět přesvědčivou argumentaci a nakonec je také obhájit před odbornou porotou. Nejlepší týmy následně osobně změří síly při simulovaném soudním jednání na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
11: Soutěž je určena týmům složeným ze studentů právnických fakult. Přihlášku je potřeba odeslat nejpozději do 15. října. Na slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno měla sněhová vrstva v nejvyšších polohách více než 20 cm. Turisté tak musí v nejbližších dnech počítat se zimními podmínkami, a to zejména ve vysokých a nízkých Tatrách. Teď ještě pohled k nám.
3: Frýdek Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici. V lokalitě vybudoval parkoviště s 33 místy a malý park. Celkové náhrady byly zhruba 25 milionů. Radnice se zaměřila i na vzhled parkoviště, protože je zasazeno mezi kostel svatého Jana Křtitele a Hlubokou ulici, která je nejstarší ve městě.
13: Motopark Čistý sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
3: I odpoledne bude na Moravě a ve Slezsku zatažené a deštivé. Pršet má hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.

Je pravé poledne, úterý, začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Doufám, že se dneska máte dobře. Úterý je vlastně takový jako příjemný den, ale být úterkem, tak bych byl smutný, protože úterý vlastně jako nikoho moc nezajímá. Pondělí to víme, to je prostě jako šílený den. Středa to je zase jako super den, čtvrtek, tak to je, jak se říká, občas už takový jako malej pátek. Pátek je super, sobota jasně, neděle taky, ale co to úterý? Fakt jako úterý je vlastně jako prostě jenom úterý. No, tak v obyčejný den uslyšíte na Hitrádiu neobyčejné hity, protože v rámci dalších srdcovek tady pro vás mám hudební poklady. Tohle je rok 2012, věci.

Letní srdcovka. Dneska v našich srdcovkách budeme na Hit Rádiu cestovat časem. Kdybyste měli stroj času, do jakého roku byste se teď vrátili a proč? Mohli byste tam prožít jeden jediný den a zase byste se vrátili zpátky. Jo? Jaký rok by to byl? Koho byste ten den potkali? Co byste dělali? S kým nebo kde byste byli? Dejte vědět na 777-937-777. Nechte si to v klidu projít hlavou. Já vím, že to je docela jako složitý. Já nevím, tak mě je teď po 40. Klidně bych se vrátil do roku 98. To jsme vyhráli na Gáno. A mohl bych to pořádně oslavit, to zlato někde v hospodě, protože tenkrát mi bylo 12, takže jsem úplně nemohl. Tak třeba tohle, jo? A nebo... Taky nad tím musím trošku popřemýšlet, nebo bych se možná vrátil ještě do jiného roku, abych mohl jít na oběd s babičkou. To by taky bylo hezký. V Tišnově. Na Květnici. Nahoru. Tišnov, pokud nevíte, 30 km od Brna, tak tomu, co moje babička byla, tam já jsem trávil celý dětství. Tak tam jsme chodili na Květnici, nahoru na takový kopec, kde se kdysi sbírali ametisty. Takže jako dítě tak jsem měl vždycky kladívko, s bratránkem jsme chodili a mlátili jsme do kamínku a hledali jsme, jestli tam náhodou nejsou ametisty. Tak i třeba tohle. Pojďme zavzpomínat, jo? Do jakého roku byste se chtěli vrátit, abyste tam mohli prožít jeden den? S kým a kde by to bylo? Dejte vědět, 777-937-777 a my se právě teď vrátíme do roku 1987 a v tom roce, kdybyste přišli tady do garáže nebo do nějakého pneuservisu, autoservisu, tak jsem si 100% jistý, že tam na zdi by visel plakát Dámy v plavkách, velmi spoře oděné, a to dámy, která se jmenuje Sabrina Salerno. Modelka, která se nakonec dala na hudební dráhu a v roce 1987 naspívala velmi odvážný hit. Jmenuje se Boys a tady je srdcovka číslo 2 na Hit Rádiu. Boys. Má trošku hluboký hlas, co? Boys, my boys.

0: Sabrina, Boys, Boys, Boys. Ve 12 hodin 13 minut další nádherná srdcovka tady na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Vzpomínáme na den, do kterého byste se mohli vrátit, kdybyste měli stroj času. Tohle je moc hezká zpráva, kdybych se mohla vrátit v čase na jeden den, byl by to 1. červen 1982, kdy jsem odmaturovala. Ještě se mi o tom dni občas zdá. Tak snad v dobrým, to bych chtěl vědět podrobnosti tady. Další zpráva, já 100% vím, já bych se vrátil do roku 2010 a koupil by si aspoň 100 000 bitcoinů, stál tenkrát dva haléře, dneska bych jenom jezdil po světě a užíval si Dušan. Jasně, těch bitcoinů je tady strašně jako moc, tohle ale taky moc hezká zpráva. Rok 1989 za tátou, kdy odešel, měla bych na něj tisíce otázek, strávit spolu jeden celý den, bylo by to krásný. Jste bez varády, o zdraví Jana. Tak ano, podobných zpráv tady mám hodně, hodně. Samozřejmě, tím, že se vracíme tedy v čase, tak to znamená, že jsme se s některými věcmi i lidmi museli rozloučit. Tak si dáme další velmi výjimečnou srdcovku tady na Hit Radio a dál budeme vzpomínat. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Pište mi, do jakého dne, po případě roku, byste se chtěli vrátit a proč. A když se tady dneska bavíme o věcech a lidech, se kterými jsme se rozloučili, tak snad vám to teď nevžene moc slz do očí, ale co jiného dát než tohle. A navíc právě dnes slaví své 68. narozeniny Andrea Bocelli.

0: Andrea Bocelli, Sarah Brightman na Hit Radio, Time to say goodbye.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No, tak teď nevím, jestli jsem náhodou jako si neukrojil sám, dost velký sousto. Píše mi Lajňa, tak si normální, fakt díky, brečím jako želva a mám rozmazaný make-up, ale moc děkuju za vzpomínku. Vrátila bych se do roku 1999, byli jsme s rodičema, když to ještě byli, na dovolené v Itálii. Dodnes si pamatuju jeden večer v restauraci a pak na lehátkách na pláži, kdy jsem se s nima nasmála tak jako nikdy předtím, vyprávěli historky z doby, kdy jsem byla ještě malá, co všechno jsem dělala. Moc děkuju za dnešní srdcovky a za tuhle vzpomínku. Ráno se stalo. Další zpráva. Ahoj, Andrea Bocelli, tak toho milovala moje mamka a přála bych si vidět jakýkoliv den s ní ještě před rokem 2006. Zdraví Míša. Čau, já bych se vrátil do roku 2010 na lyžák a nejel na ten poslední skok na snowboardu. Aj. Chápu. Jasně. Ale pozor, my neměníme, jo, čas. Myšlenka je v tom vrátit se na ten jeden den a prožít ho znovu. Ne něco změnit, ne něco udělat jinak, ale vrátit se do doby, kdy vám prostě bylo opravdu fakt jako dobře. Ať už je to rok nebo den, dneska na to zavzpomínáme. Pojďme se vrátit do doby, kdy nám bylo fakt jako skvěle. Co to bylo za rok, co jste tenkrát dělali a proč byste to chtěli, na to zavzpomínáme. Pojďme se vrátit do doby, kdy nám bylo fakt jako skvěle. Co to bylo za rok, co jste tenkrát dělali a proč byste to chtěli zažít znova.

0: bývalá Spice Girl na solové dráze. Melanie C, tedy Mel C na Hit Radio. Pátá srdcovka ve 12.26.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska tak jsme se vraceli v čase. Evidentně jako většinou by se chtěli vrátit do doby, kdy vám bylo dobře, a to většinou s těmi, kteří už tady dnes nejsou, anebo tady dokonce mám i spoustu příběhů, že by se chtěli vrátit do dne, kdy se vám narodili vaše děti, jakože byste chtěli být takhle ještě jako u porodu znova, ale chápu, je to samozřejmě jako jeden z těch nejšťastnějších zážitků v našem životě. Ale je tady hezká zpráva, která je trošku netradiční. Když si řekl jeden den, když jste byli šťastní, tak mi samovolně naskočila vzpomínka jednoho okamžiku ve Francii v Británii, kdy jsem poprvé naživo spatřila jeden mis s majákem a ostrovem za ním. Byl to splněný sen a já byla tak dojatá, že jsem málem plakala. Šla jsem půl hodiny po útesu s vykulenýma očima a nespouštěla zrak z Atlantiku, misu, ostrova a majáku. Splněný sen je totiž v začátku jako facka. Děkuju za tuhle zprávu. Moc hezký. To je přesně ono. Znovu se vrátit tady do toho okamžiku. Mně se teď poštěstila jedna věc. Předpokládám, že když posloucháte srdcovky, tak si budete pamatovat číslo 5. Číslo 5 žije. Johnny 5. Johnny 5. Rozmontovat mrtvý, smontovat Stefany, já to zbožňuju. A já jsem Johnnyho 5 potkal a udělal jsem si s ním selfiečko. Ve 40 letech jsem si udělal selfiečko s Johnny 5. Potkal jsem ho na velmi netradičním místě. Fotku mám u sebe na Instagramu, můžete se kouknout, Jirka Pelnář. A mimochodem, Johnny 5 je letos taky 40. 1986. Je rok, ve kterým se Johnny 5 objevil. No, tak sválně, jestli byste se vyfotili taky. Můžete se kouknout. Za chviličku, srdcovka na přání, tak pojďte. 777-937-777. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět.
2: Maxi.
3: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Dopřejte si relax, který si zasloužíte. Ve Wellness Horal ve Velkých Karlovicích si užijete termální bazény se slanou vodou, saunový svět, oblíbené saunové rituály i exotické masáže. Odpočiňte si v srdci Beskyd a načerpejte novou energii. Více informací na wellnesshoral.cz.
10: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
15: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
16: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, doro i brds.cz.
14: Specializované gastroenterologické oddělení nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá všeobecné sestry na endoskopické pracoviště. Vaši odbornost oceníme respektem i výborným zázemím oddělení. To vše s nástupním bonusem až 150 000 korun. Přidejte se k nám. Nemocnice Ostrava Vítkovice.agel.cz, sekce kariéra.
17: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
18: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
19: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

vztahuje k dětství. Čau, pro mě je srdcovka Eminem Lose Yourself. Tohle mi v dětství jelo furt v uších a mám s ní spojeno spoustu okamžiků a zážitků. Případně děkuji. No tak případně není zač, je na čase dát si sluchátka zpátky na uši, ještě drátový sluchátka a otočit volumy doprava, ať se nám vybijou baterky. Lose Yourself na Hit Radio. Cože? If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A zároveň vlastně poslední srdcovka pro dnešní den. Další budou opět zítra, zase ve 12 hodin tady na Hitrádiu. My ale pokračujeme dál do 13. hodiny. Stihneme ještě například londýnského zpěváka Miku a nebude chybět ani Coldplay. No a zároveň vlastně ta Anglie nás bude trošičku provázet i po 13. hodině, protože zpěvačka Lenny vydává novou desku tento týden a pozor, Lenny dorazí sem do studia Hitrádia ve 13 hodin na exkluzivní živý rozhovor. Tak se máte na co těšit a pokud máte třeba na Lenny jakoukoliv otázku, můžete ji i teď psát na WhatsApp Hitrádia 777 937 777. Takže Lenny v jednu hodinu tady na Hitrádiu.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu?
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
14: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
15: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
19: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy.
2: zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Za 2 minutky bude 13 hodin, máme pro vás připravené další nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme také na aktuální dopravu, no a samozřejmě, že hned po zprávách tady přivítáme mého dnešního vzácného hosta. Dorazí zpěvačka Leny, která tento týden vydává novou desku. Jaká deska bude, na co všechno se můžeme těšit a jak moc náročné bylo desku připravit a vlastně si úplně sám vydat, tak to všechno uslyšíte v našem exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit ve 13 hodin na Hit Radio. No a teď jdeme na silnice.

0: karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
1: Tedy nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je Helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
2: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum. Nenechte si ujít 2 dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stovky lidí ráno čekali před pobočkami České národní banky na speciální 5000 bankovku. Banka je vydala ke svému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze měla fronta necelý kilometr a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policie odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potapěč z Polska minulý čtvrtek. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat, a to kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Fakultní nemocnice v Olomouci loni hospodařila s rekordním ziskem 882 milionů korun. To je meziročně o 2% více. Její tržby vzrostly o 760 milionů na rekordních 12,8 miliardy korun. Nemocnice díky dlouhodobě ziskovému hospodaření každoročně výrazně investuje do svého dalšího rozvoje.
9: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
8: Dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku spíše zatažené a deštivé. Pršet má hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.
10: Hit Radio.
11: Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: Úterní odpoledne i po obědě pokračuje dál, doufám, že jste si dali dneska něco dobrého. Já tady mám tak pár hudebních desertů, ale zároveň i dneska mezi 13. a 14. hodinou uslyšíte možná věci, které jste ještě neslyšeli. Hity, které tady pro vás máme, které vyjdou tento týden na zbrusunové desce, kterou nám dnes tady živě exkluzivně představí sama Leny. Už za chviličku naši oblíbenou zpěvačku přivítáme ve studiu.

0: Na Hit Radio Linkin Park v 1:05 a to je přesně ten pravý čas, kdy tady můžu osobně přivítat mého dnešního vzácného hosta, a to dámu, která má vlastně velmi společné s Linkin Park. Leny. Leny, vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jaká byla cesta?
1: Taková last minute, bych řekla. No.
0: Chápu.
1: Asi tak bych tu dnešní dopravní situaci shrnula.
0: Když slyšíš Linkin Park, co tobě se vybaví?
1: Vybaví se mi asi spolupráce s Mikem Shinodou, který je prostě skvělý člověk, ale jako obecně lidskost. Lidskost, skromnost a strašně dobrá energie, která ze všech těch členů jde.
0: Krásný, krásný. Co půjde z tvého nového alba? Protože to je to, proč ty jsi tady dneska s náma, protože tento týden vydáváš nové album.
1: Přesně tak. Je to uf. Ale samozřejmě cesta tam tudy má nekončí, protože samozřejmě mě ten kreativní proces mě strašně nakopnul, takže já tvořím ještě dál, jako nezastavuju u novýho alba. A to nový album doufám, že přenese na fanoušky a vůbec posluchače hodně energie. Doufám, že si to prostě užijou, že to pro ně bude zábava, že jim to něco dá, že se v tom třeba nějak najdou.
0: My máme doslova do písmene pár dní do vydání. Ty si ty poslední dny užíváš, anebo se vlečou?
1: Nevlečou se vůbec, naopak bych to potřeba trošku zastavit a třeba si užívat ten moment. Zítra máme takovou listening party s fanouškama, vyloženě jsem jako vyselektovala fanoušky, u kterých vím, že mě poslouchají prostě 10-13 let dlouhodobě, takže s nima ten čas chci jako zastavit a právě si to užít, poslech toho alba, oni to tam vlastně uslyší úplně poprvé, takže se na to strašně těším a na to vydání, to jsou vlastně moje narozeniny v pátek, takže tam jako chci opravdu zpomalit, no.
0: Chápu. Ono vždycky do těch narozenin každý ten den vypadá, že utíká strašně moc rychle. Ale mě zajímá ta listening party, to je normální? Máš to takhle u každého alba?
1: Nemám to takhle u každého alba. Vlastně doteď jsem žádný svoje album, což je šílený, jak o tom tak přemýšlím, ale ani nekřtila. Já jsem taková jako neslavnostní, možná v tom, že si možná spíš jako si oddychnu, jo? Když to album je dokončený, tak řeknu uf a jedu na 14 dní na dovolenou, protože chci vidět taky nějaký ten venkovní svět, když jsem byla celou dobu zavřená v tom vnitřním studiu. Ale je pravda, že tohle album je pro mě extrémně srdcový a je to první album, který vydávám sama pod sebou, čili tam je ta oslava taková jako možná pro mě ještě víc speciální, takže to chci oslavit s těma fanouškama a s lidma, který to album přivedli vlastně se mnou na svět.
0: Vydáváš první album sama pod sebou. Co to laicky znamená? Aby si to každý dokázal představit.
1: No, úplně, když to úplně zjednoduším...
0: Je to drahý.
1: Teď si na to kápnul, ano. Ale samozřejmě hned v druhý větě řeknu, že já vlastně vlastním ten svůj materiál, což je hlavní rozdíl mezi tím, když ti to vydává major label nebo jakýkoliv prostě label vydavatelství, tak jelikož oni platí za vznik toho materiálu, tak ho vlastní. A ty mechanické práva teď vlastním já, což je jako pro umělce si myslím docela jako příjemný pocit. Autorství, když si napíšeš ty písničky, tak ty vlastníš jako vždycky.
0: Jasně.
1: Ale ty mechanické práva a to, že vlastně si s tou písničkou můžeš dělat, co chceš, tak to je ten hlavní asi rozdíl jako independent versus major label. Ale samozřejmě je to nákladná věc.
0: Takže něco podobného, jako udělala Taylor Swift?
1: No, přesně tak, super. Ano, ona vlastně si přivlastnila, ty vlastně máš i možnost, to je ta složitější asi verze, ale můžeš ten celý repertoár přenahrát, což vlastně udělala ona. Jo, ona udělala minimální změny v těch nahrávkách, ale už je to nová nahrávka, kterou vlastní ona. A já jsem si řekla, že tenhle nový materiál budu taky vlastnit už já.
0: Je to najednou takový to, jakože teď asi z pohledu ženy, mám tady nové album, je to takové mé dítě, a já si můžu rozhodnout sama, jak ho budu vychovávat.
1: V podstatě jo, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Moje děti to jsou, ty moje alba, ale je pravda, že tu cestu jako si pak určuješ sám a je to příjemný, no.
0: No a jaký budou? budou to rockeři, nebo bude to víc balada, protože nová deska to začíná hodně jako piano, ale my víme, že ty nejsi ta hodná holka u piana jenom, nebo spíš, že to jde do rockovýho hávu, tak jaká bude nová deska?
1: Takový mix, myslím, emocí, žánru, dá se říct, i když samozřejmě k tomu roku to jako inklinuje velmi, ačkoliv, jak jsi říkal, začíná to i končí pianem, takže si myslím, že tam je furt kousek té holky u piana, kterou jako vždycky budu vesměs. Spousta těch písniček konec konců i vznikala stále jako u piana. Takže to se nemění, ale trošku chci, aby lidi slyšeli na těch nahrávkách to, co jako vidějí i naživo, protože já jsem taková rockerka, dá se říct, na jevišti a mám tuhle energii strašně ráda se na jevišti pohybuju, přibližuju těm lidem, takže tuhle energie jsem chtěla přenést i na tu nahrávku.
0: No tak si dáme první song, není to teda jakože první song, který je na albu, ale první song, který já tady mám připravený, jmenuje se Second Guessing, o čem je?
1: Second guessing je o takových těch vnitřních pochybách, protože si myslím, že když o nás pochybuje někdo jiný, nebo když nás schazuje, tak to je taková jako jedna věc. Ale druhá věc je, když my sami se jako brzdíme od některých věcí, zakazujeme si třeba určitý sny, bojíme se udělat nějaký krok vpřed. Takže si myslím, že tohle je takový ten song o těchto pochybách.
0: Tak se pojďme nebát a pojďme udělat krok dopředu. Tady je Lenny na Hit Radio.
2: Hey, it's me.

0: Hit Rádiu Second Guessing a Leny na Hit Rádiu i teď živě v našem exkluzivním rozhovoru. Ještě jednou vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: 25. září vychází tedy nová deska. Jak se jí jmenuje?
1: Jmenuje se Good Omens, což v překladu znamená dobrá znamení. Přiznám se, že nevím, jako v jakém momentě jsem na tenhle název přišla, ale myslím si, že to bylo hodně o tom pocitu, který provázel celý ten tvůrčí proces toho alba, který byl takovej, jako všechno šlo tak jako po másle, bylo to, odškrtávala jsem si tak jako postupně ty políčka, který jsem si třeba vysnila, který jsem si ani nevěděla, že jsou jako možný uskutečnit různý spolupráce a podobně. A všechno to se to neslo v takovém duchu těch dobrých znamení.
0: Takhle, ono je to 10 let letos od vydání první desky. Rok 2016 pro tebe musel být jako neuvěřitelný zlom v kariéře, že jo, na Andělech si vlastně vyhrála všechno, kdy jsi byla nominovaná. Těch 10 let, to už je docela jako doba, kdy člověk může hodnotit. Tak jakých bylo těch 10 let pro tebe?
1: Bylo krásných, jako samozřejmě byly tam propady typu ta šílená doba covidu, že jo, asi pro všechny z nás prostě nepochopitelná, co se vůbec tehdy dělo. Ale byly i momenty jako neskuteční euforie a momenty spoluprací, eventů, na který jsem v životě netušila, že je možný se nějakým způsobem dostat spousta splněných snů, spousta cestování, nacestovaných jako kilometrů, takže já si myslím, že se událo úplně všechno, co mohlo.
0: Já se na to ptám záměrně, protože aspoň teda z mýho pohledu si myslím, že těch 10 let muselo utíct tak strašně rychle, že člověk asi nemá ani jako čas si uvědomit, co si vlastně všechno teď jako užívá a prožívá, ne? A fakt si to jako užít, ne?
1: No. Jako musím říct, že proto právě si se správně zeptal v té první části našeho rozhovoru, jestli mám čas si to vůbec jako užívat, tak já se snažím fakt teď už jako se zastavit a uvědomovat si kouzlo toho daného momentu. Já vím, že to může znít jako klišé, ale je fakt jako, že ten život máme jenom jeden a tudíž jako nejenom ty pracovní úspěchy, ale jako i ty osobní věci a zlomy a tak dále se snažím fakt jako užívat a vychutnávat a nějak být přítomná vůbec. Protože to si myslím, že jsem se trošku za těch 10 let musela jako naučit, že jsem dost jako myslela dopředu další projekt, další píseň, další album, další produkce, další vizuály a nestačila jsem si užít to, co jako prožívám. Takže teď to měním.
0: Já když tě tak poslouchám, tak mi to přijde, že to všechno vlastně máš teď jako o pocitech, o emocích. A tak se musím zeptat, když se snažíš vyjádřit v hudbě emoce, jde ti to líp v angličtině anebo v češtině?
1: No v angličtině rozhodně. Jako v češtině se přiznám, že pracuju i na tom, že když zpívám v češtině, ve finále, aby tam ty pocity vůbec byly takový, jako jsou, když jsou v angličtině, protože já, když si ten text jako píšu v angličtině, tak ho tak i jako cítím, jestli to dává smysl, prostě to jako zpracovávám ty emoce v reálném čase, nějak jako to ze mě jde ven asi uvěřitelně, autenticky, organicky. A to v té češtině je trošku rozdíl pro mě. Jo, jako učím se, když už mám nějakou spolupráci v češtině, což většinou tak zabřednu do té češtiny právě při těchto příležitostech, třeba featuringu různých a podobně, tak musím říct, že mám co dělat, abych tam otiskla tu emoci, popravdě řečeno. A nejsem si ani vůbec jistá, jestli jako lidi by byli z mojí češtiny, kdybych zpívala třeba jenom v češtině.
0: Jasně.
1: Zas tak nadšený. jako tvrději, že by byli, jo? Protože já mám pocit, že oni mi to fakt věřej, právě protože zpívám tak, jak mi jako hudebně ta pusa narostla v uvozovkách a myslím si, že právě proto je to pro ně takhle autentický zážitek, čehož si jako moc vážím, ale tu češtinu je to takový ještě na zváženou.
0: Je to prostě určitá jako bariéra, ale to je ten důvod, proč já jsem chtěl vlastně jako vědět odpověď tady na tu otázku, jestli jsou to právě právě ty emoce, proč tvoříš v angličtině, jestli to je pro tebe přirozenější.
1: No právě, to je jako asi ta odpověď, že pro mě to prostě, protože já jsem vyrůstala mezi anglickýma dětma, chodila jsem do anglické školky, školy a i vlastně proto já jsem jako přemýšlela v tom jazyce, začala tvořit v tom jazyce, takže pro mě je to takovej v úvozovkách jako druhej rodný jazyk, ve kterým jsem tu kreativu začala uplatňovat a tudíž mi to jako do té češtiny moc nejde přepnout. Nejsem jako zvyklá, nejsem takhle školená a to řemeslo nemám ještě jako opracovaný v té češtině.
0: krásně řečeno. Dáme si další hit a já teď přemýšlím, který. Mám tady dva a když bude ta listening party, jo, tak tam uslyší něco, co vlastně ještě nikdo nikdy nemohl slyšet. Můžeme my tady na Hit Radio a vy, kdo nás teďko posloucháte, v práci, v autě, doma, kdekoliv, na mateřský dovolený, což není dovolená, tak můžeme my slyšet teď něco opravdu poprvé, aby i my jsme měli takovou naší vlastní Hit Radio listening party.
1: No samozřejmě a já teda bych těmhle lidem poslala písničku, která se jmenuje Perfect Girl. Samozřejmě a já teda bych těmhle lidem poslala písničku, která se jmenuje Perfect Girls. Je to teda můj feed.

0: Tady na Hit Rádiu, v žádném jiném rádiu, nejenom v České republice, ale na celém světě, jste tento song ještě slyšet nemohli. Moc si toho vážíme, Perfect Girls, krásný.
1: Děkuju.
0: Krásný. My se tady k tomu duetu dostaneme za chviličku, protože zároveň bude tento týden vycházet i videoklip a i ten bude žavej. Asi doslova.
1: Doslova.
0: No to narážím i vlastně na první videoklip, úplně vlastně k prvnímu singlu, co vyšel, ne, tam hořelo
1: piano. Ano, ten byl hodně žavej, to je tak, pravda, doslova.
0: Tak jak moc žavý bude duet s Anabel, tak to uslyšíte už za chvíli tady na Hit Rádiu v dnešním rozhovoru se zpěvačkou Leny.
2: Kyně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke

0: milionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong.

0: Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský?
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Specializované gastroenterologické oddělení nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá všeobecné sestry na endoskopické pracoviště. Vaši odbornost oceníme respektem i výborným zázemím oddělení. To vše s nástupním bonusem až 150 000 korun. Přidejte se k nám. Nemocnice Ostrava Vítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Ruby poblíž hlavní třídy. Více na skautská.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 13 hodin 32 minut, máme krásný čas, kdy pokračujeme v našem exkluzivním rozhovoru se zpěvačkou Leny. Ještě jednou vítej ve studiu.
1: Děkuji moc.
0: Kdo jste si nás naladil až teď, tak jen v rychlosti opakuju, že Leny vydává novou desku, která vyjde tento týden 25. září v den narozenin Leny. Proč vlastně jako v den narozenin? Je to tím, že si chceš dát dárek, anebo je to tím, že je to tak trošku jako zavazující a tak víš, že to nemůžeš posunout o týden dál?
1: Chci si dát dárek. Když už jsem si to pěkně zaplatila a vytvořila a vybudovala jsem si ten tým, který mi s tím pomohl, tak si myslím, že takový symbolický, abych si to dala na ty narozeniny, samozřejmě takovej jako příznačný den většinou v hudební branži je vlastně půlnoc ze čtvrtka na pátek, kdy se vydávají většinou nové věci. Takže když jsem si všimla, že ten pátek je přímo 25., tak jsem si řekla, hele, já si to tam lupnu na ty narozeniny a prostě si udělám radost.
0: Jak dlouho se deska tvořila?
1: Zhruba asi roka půl, bych řekla, od takového jako prvního nápadu. Některé ty demo nahrávky takzvané, což jsou vlastně nějaký nehotový jako písničky, jasně, ještě nedopečený, tak ty byly na světě třeba 3 roky, 4 roky, ale byly třeba v šuplíku, tam čekali na správný moment. Takže já jsem to tak jako různě pozbírávala ten materiál a první single, nebo vizuály k prvnímu singlu a zároveň cover alba. Už jsme cíleně fotili loni v červnu. Takže to bylo, no, takže vlastně ten rok a půl zhruba.
0: Ty jsi inspirací i pro ženy, které nás teď jako poslouchají. Holky, nebojte se občas se postavit fakt jako na vlastní nohy a prostě jděte do toho, zvládnete to. Byla ale i přesto chvíle, kdy jsi si řekla, tyjo, možná jsem to neměla jako dělat úplně sama, tu desku.
1: No, byly určitě pochybnosti, jako ta finanční stránka je velmi náročná, já si myslím, že každý, kdo jde do nějaký takovýhle investice, tak v podstatě je to jako svým způsobem, ty zakládáš biznis, jakoby, takže ať už jde o muziku, nějakou kreativu, ať už jsi sochařka, nebo šperkařka, nebo prostě ekonomka, biznismenka, tak zakládáš nějaký biznis. A v tomto bylo třeba myslet i na to, já nejsem úplně tabulkářka, takže já jsem tak jako trošku se vychylovala sem tam z toho rozpočtu. Občas to bylo spíš víc bláznivý než mín ty nápady, ale zase na druhou stranu toho nelituju, jako prostě jsem vytvořila si opravdu něco, o čem jsem snila. A je teda pravda, když jako bych to měla úplně rozebrat, že vlastně i nějaký ten budgeting, co ti dává label, tak je vždycky v podstatě půjčka. Jo, ty lidi si to vždycky stejně někde vezmou na tobě.
0: Jasně.
1: Ať už potom v jiný sféře toho podnikání takzvaně, což znamená live shows, booking, merchandise, spolupráce a podobně. Vždycky se to nějak jako vrátí, takže já to beru tak, že to investice, která se i mě někde prostě v nějaký jiný sféře vrátí.
0: Ta investice není jenom do alba jako takového, ale taky do videoklipu. Videoklip je extrémně náročná a nákladná věc. V pátek vyjde nový videoklip. Myslím si, že na Instagramu už teď je takový malá ukázka. Vychází?
1: Je to možný.
0: Jo?
1: Já se přiznám, že já jsem nebrousila dneska na sociálních médiích, protože my máme PR den, takže já vždycky se snažím být jako právě přítomná, jak jsme o tom tady mluvili. Takže já vždycky na ty sociální média, mám tam i limit mimochodem, jo, mám vždycky 20 minut denně, vždycky na to kouknu, jenom něco nahodím, tak jako lehce, zlehka scrolluju.
0: Dobře.
1: A pak mi to ukáže. Už si překročila svůj limit 20 minut, tak to schodím, jako jo, protože si myslím, že je to zdraví.
0: Jo, a nejde to posunout jako budík?
1: Ještě 20. Jako taky jsem někdy jsem vynádám tam ještě 5 minut, taky to nabízí takový to ignoruj limit pro dnešek. Jo, tak vyloženě, když třeba tam mám Q&A takzvaný s fanouškama, když třeba se mě na něco ptají nebo mám nějaký live vysílání, tak samozřejmě tam jako zůstávám díl a komunikuju s těma fanouškama, to je taky důležitý, ale snažím se to jako omezit. Takže možná tam ta ukázka je, já jsem se ještě nekoukala.
0: Krásný název pro další píseň. Ignoruj limit pro dnešek.
1: Ano.
0: Úplně to vidím. To může být i jako heslo roku 2026.
1: Přesně
0: ale zpátky k tomu videoklipu. V pátek tedy vyjde videoklip k písni, kterou my jsme slyšeli dnes ve světové premiéře, to takhle vlastně jako klidně můžu říct, Perfect Girls. Jaký bude ten videoklip? A jaký bylo natáčení? Jak dlouho to trvá?
1: Mm-hmm. No, tenhle videoklip se přiznám, že byl velice jako... To prostě bylo hned hotový, když to takhle jako shrnu. Já většinou jako primární můj videomaker je Ondra Kudin se svojí společností Native Productions, který jsou vyloženě jako takovej boutique, jako rodina prostě firmička, a Ondra mi vlastně režíroval strašně moc klipů. Myslím si, že se blížíme spolupráci jako 10-12 možná věcem. A tady jsem udělala výjimku, protože klip jsme natáčeli ve zkušební kabince s Anabel, a myslím si, že je to takový jako hravý. Je to ve spolupráci s jednou modní značkou a ve své podstatě je to takový holčičí, bych řekla. Prostě Perfect Girls, malinko tam je ta samozřejmě takový ten kontrast toho textu, který je jako vážnějšího tématu, ale my jsme v tom klipu docela dost takový rozverný, užíváme si momentu.
0: Jasně, zkoušíte prostě oblečení?
1: Zkoušíme oblečení, zkoušíme navzájem, jako co nám sluší, takže já si myslím, že s Aničkou jsme se na sebe jako naladili a fakt jako to vesměs to bylo jako moje za dlouhou dobu nejkratší natáčení.
0: Já teď jsem si 100% jistý, že spousta chlapů, co už googluje Leny v kabince, Leny v kabince.
1: Ano, tak ještě to není venku.
0: Chlapi až 25. až v pátek. My si dáme ještě jeden hit, také z nového alba. Je to cover. A proč zrovna tenhle cover? Tak to si řekneme za chvíli. Na Hit Rádiu.

0: Určitě jste poznali píseň One of Us, ale nebyla to John Osborne. Za mě to bylo lepší, byla to Lenny.
1: Děkuju moc, ne, já
0: je to jiný.
1: Já jsem to dělala s velkým respektem, každý cover, já miluju jako cover verze, protože do toho vždycky ten interpret dá nějaký svůj otisk a tohle je pro mě prostě melancholický song, který má tu přidanou hodnotu toho krásně jednoduchýho textu, všichni jsme si rovní a nějaká ta vyšší moc tady může prostě sedět mezi náma, jako v kavárně nebo v autobuse v zadní lavici, takže prostě je to nádherný song, ale dělala jsem ho s velkým respektem.
0: Je to jediný cover, který bude na desce?
1: Je to jediný cover na desce.
0: Výborně. Deska tedy, která se jmenuje Good Omens, tak vychází 25. září. Nikdy si neměla křest desky. Není to škoda?
1: Je to škoda, ale to jsem zjistila až teď. No, to souvisí s tím, o čem jsme si povídali v předchozích vstupech, že vlastně jsem si podle mě neuměla pořádně užít a oslavit ten moment, že já už jsem přemýšlela nad dalším projektem, nad další deskou, prostě nad dalším vystoupením, takže já jsem málo slavila ty momenty přítomný a teď jsem se rozhodla to změnit.
0: Tak, takže křest desky bude.
1: Bude.
0: Kde? A můžeme tam?
1: Desky můžete tam, já budu jedině ráda, bude to v pražský Roxy, bude to 4. listopadu a kdo by chtěl ještě si rozšířit obzory, tak pak máme ještě jeden křest v Londýně, 12. listopadu v legendárním Notting Hill Arts Clubu, což taky bude hrozně fajn a takže se těším, že ve dvou svých milovaných městech uděláme tuto oslavu té desky.
0: Já jsem strašně rád, že jsi přijala v tvém velmi nabitém čase pozvání sem k nám do studia Hit Rádia představit nám Zbrusu novou desku. Ať se desce daří.
1: Děkuji, já moc děkuji za pozvání.
0: Mým hostem tady na Hit Rádiu byla zpěvačka Lenny.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí? Pak vyraste na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u které si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé louce v Ostravě v sobotu 3. října.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive.

0: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
1: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kovona systém Český Těšín.
5: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
4: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Rozumíš mi?
8: Snad abych šel.
7: Miluješ mě?
8: Nemáš třeba hlad?
7: Posloucháš mě vůbec?
8: Promiň, čeká na mě kamarád.
7: Ty jsi vážně takovej sobec.
8: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v Aréně.
7: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
8: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte, poslední víkend září

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tady nejlepší dopravní servis na Moravě a ve Slezsku. V Olomouci v Lipenské ulici na křižovatce s Rosbergskou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tury se zdržením, dávejte pozor. A co se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
3: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
2: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
3: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík. Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce tzv. Kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovolání, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si odpykávali jedna 9 a druhá 12 let vězení. Zůstáte o pár nocí déle a poznat z Česka více než jen metropoli. Právě k tomu vybízí americké cestovatele aktuální kampaň agentury Czech Tourism. Doplňuje její ředitelka Tereza Hofmanová.
11: Kampaně pracuje s jednoduchou myšlenkou. Praha je vstupním branou do Česka, ne jediným cílem. Americkým cestovatelům proto vedle metropole představuje také Český Krumlov, Brno, Karlovy Vary, Šumavu a další místa, která rozhodně stojí za návštěvu. V průběhu projektu postupně přibývají další typy, které představují Česko v celé jeho rozmanitosti.
10: Pestrá nabídka má Američany přesvědčit, aby si pobyt v tuzemsku prodloužili a poznali také další české regiony. Naši tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu zahrají s Kanadou, která v týmové soutěži zvítězila v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod utkají s Koreou. Teď ještě pohled k nám.
0: Archeologové při výzkumu na trase budoucí dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem prozkoumali téměř 1900 sídlišních objektů a 65 hrobů. Potvrdili všech 12 předpokládaných archeologických lokalit. V Dluhonicích objevili ještě jednu dosud neznámou. Na trase tak doložili osídlení od neolitu až po středověk.
12: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
0: Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme spíše zatažené nebo deštivé počasí. Pršet má hlavně v Beskydech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů.
13: Hit Radio.
14: Jirka Pelnář. Hit Radio.
15: Úterní odpoledne pokračuje dál. Pokud jste neslyšeli dnešní rozhovor se zpěvačkou Leny, které tento týden vychází nová deska, tak samozřejmě sledujte také i naše Instagramy. Vzhledem k tomu, že na Instagramu Hit Radio i na mém, tak budeme mít záznam toho rozhovoru. Teď to dáváme dohromady, stříháme, aby se to měli hezky s obrázkem. Dáme si další hity na Hit Radio. Take That za chviličku, Rehab, Anana Club a Sesh, Rock My Body právě teď.

0: Je úterý 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Že jdeme řešit další anketu, nebo ne anketu, takový průzkum, který tady mám. Tentokrát je to téma, které se bude týkat vás, rodiče.
1: Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů, konkrétně tedy českých rodičů, dodělává veškeré povinnosti až po usnutí dětí. Je to pravda nebo ne? Máte čas přes den udělat si prostě jako svoji práci? Anebo zuby, večerníček, dobrou noc, uspávačka, knížka, pak teprve v 10 úplně celý vyřízený, možná někdy kolikrát i v 10:30 se vrátíte z toho pokoje, protože jste v té postýlce samozřejmě usnuli taky a najednou zjistíte, že ještě teprve teď musíte dodělat všechny věci. Je to naprostý standard u rodičů? A nebo to taky má někdo jinak? U nás je to standard. Já jako začínám žít a pracovat opravdu až po 22. hodině. Jsem zvědav, jestli se najde někdo, kdo to tak nemá. Jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to pouze polovina z nás, rodiče. Dejte vědět 777 937 777.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills na Hit Radio. Ve čtvrt na tři za minutku.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává své povinnosti až po usnutí dětí. Jak to máte vy doma? Jak jste to měli třeba doma, když jste ještě měli malé děti? Tak to je otázka, odpovědi na 777-937-777, mám to tady. Ahoj, je to jak kdy, ale třeba my se snažíme, než jdou děti spát, a pak už taky chill. Chvíle se ženou a taky chvilku pro sebe. Co jsme nestihli, to prostě počká. Měj se hezky, Pavel. Tohle to je krásný. Jo, to je to, k čemu já jsem se jako chtěl dostat, že když doděláváte potom povinnosti, potom co děti jdou spát, tak se taky ale nestíhají ty manželské povinnosti. Jo, a potom vlastně i ten vztah tak nějak jako jde do kytek, jak se říká, jo? Protože prostě nemáte čas ani sami na sebe. Čau, asi je to jak který den. Většinou je naženeme do 8 hodin do postele a nám začínají 2 hodiny klidu, ticha a relaxu. Než začneme vykydávat na gauči, pak se jako zombí přesuneme zpátky do ložnice. To je taky dobrý. Se taky většinou doma ptám mé paní, u jakého filmu chce usnout dneska. A další. Ahoj, mezi dodělávače povinností po usnutí dětí nepatřím. Jsem úplně mrtvá a odpadnu hned po nich. Krásně je Veronika. Jasně, to je taky ještě další jako varianta. Je někdo, kdo to tak opravdu jako nemá? To by mě zajímalo. 777-937-777.
1: Vědci
0: tvrdí, že je to polovina z nás. Tak na tu druhou půlku zatím marně čekám. Ale pozor, tady zpráva. Ahoj Jirko, my jsme to tak absolutně neměli. Prostě dítě šlo spát po obědě, tady máš postýlku a prostě se vyspinkáš. To samé platilo i večer. Přečetla se pohádka a dobrou noc. Nikdo nikdy neprotestoval. Ale mám kamarády, co to mají úplně naopak a ještě do 7 let to dítě s nimi spí v posteli a prakticky i chodí uspávat a usnou tam samozřejmě s nima. Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. No, tak konečně někdo. Ale ještě potřebuju další. Mají Věci pravdu nebo nemají? 777 937 777.

0: Hit Radio zpěvačka Pink, za chviličku Mandraže, taky Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále a rozsekneme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne, když tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává povinnosti až po usnutí dětí. Berte to tak, že když teď posloucháte, tak alespoň budete vědět, jak to mají i ostatní doma. Že možná vlastně jako nejste sami, jo, s tím, co řešíte. Tak třeba Lenka tady píše, naše děti také chodili spát po obědě a večer klasika, po večerníčku, po sedmé večerní spinkat. Sami a bez řečí, mnohdy svítilo sluníčko a oni už měli půlnoc. Absolutně bez problémů. A my rodičové měli klídek. Zdraví Lenka. Leni, vy už nikdy nesázejte sportku. Jo? To je zbytečný. Zbytečný. Vy už jste jackpot vyhráli, protože tohle to je jako samozřejmě jako snový. A můžu vás ubezpečit, že 90% ostatních lidí, minimálně rodičů, co dneska píše, tak to takhle doma nemají. Ale vlastně se shodneme na tom, že záleží taky jako na věku. Jo? Záleží na věku, to je taky další zpráva. Záleží na věku našich dětí, mladšímu je necelých 18, staršímu 23, spádou zhruba v půl třetí ráno. To už se moc věcí udělat nedá. Tak... Tak samozřejmě, skvělý. Když dítko bylo malé, resty se doháněly až potom. Teď, když je dítko větší, tak je to o něčem jiném. Po večeři se zavře u sebe v pokoji, hraje si a já třeba uklízem. Zdraví Lenka. Tak jo, tak pojďme to rozseknout. Myslím si, že
1: vědci
0: pravdu nemají, že to není polovina z nás, že to bude třeba 60%, 65%. Ale zároveň, že opravdu tady záleží na věku těch dětí. A možná, že v tom jednom určitém věku je to až 90% rodičů. Takže pokud z toho máte stres a nervy, věřte tomu, nejste sami. Pokud to tak nemáte, buďte šťastní.
2: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Specializované gastroenterologické oddělení nemocnice AGEL Ostrava Vítkovice hledá všeobecné sestry na endoskopické pracoviště. Vaši odbornost oceníme respektem i výborným zázemím oddělení. To vše s nástupním bonusem až 150 000 korun. Přidejte se k nám. Nemocnice Ostrava Vítkovice.agel.cz Sekce kariéra.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: kluby poblíž hlavní třídy. Více na skautská.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním

0: životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum. Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme, a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát a jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
6: Jen si duši nepořeš.
7: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
8: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako v 6 ráno. A já na něj hledím a říkám.
2: Hledím, z jakého jsi století.
1: Koukám a říkám, vlastně, on má vlastně pravdu.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Byly doby, kdy jsme se báli otevřít ledničku, aby tam na nás nevykoukli mandraže. No a teď je nám po nich smutno. Tak třeba se jednou dočkáme, třeba se jednou vrátí. Vy se ale nebojte otevřít ledničku a už vůbec se nebojte otevřít dveře, když někdo zazvoní, protože když někdo zazvoní a vy otevřete dveře, tak tam klidně můžeme stát my, jako dneska ráno. A dneska ráno to navíc dopadlo tak skvěle, že si Petra vyhrála 8000 korun. Je to jednoduchý, jakmile prostě ve snídaní šampionů po 7. hodině zazvoní zvonek, vy musíte otevřít dveře a když my tam budeme stát, tak dostáváte denní výhru, což je minimálně 5000 korun. Pokud to tedy stihnete v limitu do 30 vteřin. Důležité je, abyste byli zaregistrovaní do hry. To zvládnete na webu hitradio.cz. A tento týden končíme. Zítra ráno 5000, pak uvidíme, protože když nám zítra nikdo neotevře, tak přihazujeme další tisícovku. Kdyby náhodou byl ten černý scénář, že zítra by taky nikdo neotevřel, tak ve čtvrtek je tam 7000. No a v pátek na ten poslední den tam nebude 8000. Ani 5, ale rovných 50000 korun. 50000 na ruku, to vám dáme my, když nám otevřete dveře. Je nám jedno, že budete ještě pořád v pyžamu. Na to se po ránu nehraje. Takže hitradio.cz a zapojte se do naší hry, kdo pak to zvoní na Hitradiu. No a tady nikdo nezvoní, tady naopak pomalu Alisti už klepe na dvoře naše odpolední show, to začíná ve 3 odpoledne.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Je jedno, kolik už jste dneska měli káv, kolik čokoládek jste si zobli v práci u stolu, my vás nesoudíme. A klidně si přidejte.
3: Klidně si přidejte, hlavně se přidejte k nám. Od 15 je to tu na Hitrádiu Orion zase naše a moc se na vás těšíme. Rozjedem to spolu opět až do 6. Michal a taky Evelína vás zdraví.
2: Těšíme se.

0: Shakira na Hit Radio ve 14 hodin a 43 minut. Do 15. hodiny ještě Kato, Sebastian, také Leony. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra tady na Hit Radio v pravé poledne. A protože je středa, tak nás zítra ve 2 hodiny odpoledne čeká také naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Tak pokud jste se ještě nikdy nezapojili, zítra je ten nejlepší čas. Tak se smějte a užívejte odpoledne s odpolední show tady na Hit Radio.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Miau.
1: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
10: Nenechte si

0: 20. a 26. září.
1: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
10: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
11: Vychutnejte si v Dile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zase o 2 minuty dřív.
1: Ano, je to tak, za 2:15 dneska jsem chtěl začít. Já bys neřekla...
0: Promiň, tak taky musíš kývnout nebo něco, nebo
1: já se vždycky dívám tady do toho mixu, víš, když začínám. Tak pojďme se teď podívat hlavně na cesty, to je důležité. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska, pozor na výjezdu z Frýdku Místku do Dobré, boural motorkář, nehoda se zraněním, projíždí se tady jedním pruhem. Na příjezdu do Vendryně od Třince u nádraží je bouračka a v Olomouci v Lipenské ulici na křižovatce z Rozbelsku. Z Rolsberskou se srazila 2 auta. Tady počítejte se zdržením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Přívěsy HKCZ. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Pohodové úterní odpoledne, jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová. Sněmovna dnes bude moci o zákonech znovu jednat i hlasovat do noci. Na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé to prosadila tradičně vládní většina kvůli obstrukcím opozice. Podle ní koalice ANO, SPD a motoristů zneužívá mimořádných schůzí. Očekává se, že se sněmovní jednání může protáhnout až do půlnoci. Ostravská noc vědy nabídne v pátek přednášky, komentované ukázky i tvůrčí dílny. Letošním tématem je komunikace. Do akce se zapojí 7 institucí, které návštěvníkům zpřístupní i běžně nedostupné laboratoře a další zajímavá pracoviště. Program bude na většině míst od 17 do 22 hodin. Vstup je zdarma. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval lídry ostatních 26 zemí Evropské unie na projev papeže Lva 14. Macron pronese vlastní projev na téma evropské integrace jako modelu míru. Oznámil to dnes podle agentury AFP Rýský palác, aniž by upřesnil, kolik státníků účast potvrdilo. No a Severní Korea otestovala novou variantu balistické střely s delším doletem. Ta má podle dostupných informací obejít protivzdušné střely Patriot. Armáda v neděli odpálila z námořní základny ve Vunsanu 2 rakety směrem nad Japonské moře. Jedna urazila 440 kilometrů, druhá pak 590. Podle japonského ministerstva obrany vystoupaly do výšky až 70 kilometrů.
11: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
12: Počasí v 5 slovech.
0: Zítra stejné počasí jako dneska.
13: Možná jsme nejproblematičtější kraj, ale taky jsme...

0: Dnes na startu úterního odpoledne důležitá informace, která vás nepotěší, nebo jak koho teda. Dneska je totiž stejně dlouhý den i noc, od zítřka už to půjde do pytle a za měsíc už bude ve 4 tma, tak to nejhorší jsme si řekli hned na úvod.
1: Ale zase budou Vánoce a všichni máme rádi Vánoce.
0: Chtěl jsem říct, teď už to bude dobrý, tak jsi to potvrdila, naštěstí. Tak pojďme to asi rozjet,
1: a
0: odstartovat.
1: Potom nejhorší je vlastně asi to, co přijde po Vánocích. Jak jako každý den vyhlížíš to jaro a pořád je půlka ledna a ty pořád vyhlížíš jaro.
0: Dej pokoj, všechno se zdražuje po novém roce, čekaj tě daně.
1: Dobrý, tak je září, tak. Je pořád září, jo.
0: Teď už to fakt bude dobrý. Imagine Dragons, Radioactive na Hit Radio Orion. My vám přejeme krásné úterní odpoledne a dary nám přejeme všechno nejlepší k jejich svátkům.

0: Řekni to, mám to rád, když to říkáš.
1: Stumblelin. Mám to rád, když to říkáš.
0: Na Hit Radio Orion.
1: Kotě. Hezké odpoledne, jsem se trochu utrhla z řetězu, se omlouvám, tak v úterý, že jo, teď to je jasný.
0: Jo, proč ne, víš, co by mě zajímalo, kolik nás teď poslouchá nováků. Ono se totiž říká, že je to nejčastější příjmení v Česku, ale naše hobby investigativní duo se dostalo k datům přímo z našeho regionu a co myslíš? Ostrava, Frýdek, Havířov, Orlová, Karviná, Jeseník nebo Hranice, to je prostě ráj nováků.
1: Trošku zajímavější je to už na Novojičínsku, tam vedou Poláškovi, na Opavsku Výchovy, zdravím naši paní učitelku ze střední, mojí třídní učitelku z Opavy, Gabku Výchovou, a česko-polské pomezí na Třinecku, tam se to rojí Sikorovými, Sikorovi.
0: Jo, jo, a jestli čekáš, že se někde umístili Švrčkovi nebo Pistolasovi, tak můžeš snít v podstatě dál, my jsme trošku unikátní, ale abychom nezapomněli na Olomoucku, jo, tak tady je to kobercový nálet Navrátilů a Navrátilových, tak moc zdravíme.
1: Sjeli jsme to docela hopem a teď nás zajímá, jestli nám to můžete potvrdit, jo. Trefila se tahle statistika, nebo jste se v ní nenašli? Napište nám na WhatsApp 724-299-199.
0: Určitě, jo. A speciálně zdravíme všechny vozy hnoje. Ti se nám hodně teda roztrousili, hlavně na Prostějovsku. Tak jak to máte? Lush Life, to máme moc rádi. Zara Larsson.
1: Já myslím, že Pistolasovi budou v Krnově v té řecké komunitě.
0: Nebudou, ti jsou jenom v Ostravě a jsou jenom tři.

0: Enrique Iglesias na Hitrádiu Orion. My jsme tady před chvilkou si udělali takovou malou rozborku výskytu příjmení na Moravě a ve Slezsku a chtěli jsme, ať nám potvrdíte to, co říkají statistiky. Petr napsal, potvrzuju Nováky, píše z Havířova, jo?
1: Petr u nás, Novák.
0: Ano, u nás v práci jsou tři, když šéf zařve Nováku, zvedne se půlka dílny a zbytek se radši taky otočí. Takže to
1: další sedí. Zpráva je tady, Sýkorová hlásí službu a potvrzuju, na základce jsme byli ve třídě tři. Učitelka nás rozlišovala podle toho, která zrovna něco provedla.
0: A ještě tady Radek a píše z Olomouce, Navrátil, manželka Navrátilová, soused Navrátil, doktor Navrátil, začíná mít podezření, že Olomouc není město, ale jedna velká rodinná oslava.
1: A tam, kde jsem vyrůstala v Havířově na Šumberku, vedle mamky je ulice, která se jmenuje Orlí. Byl tam obchod, který se jmenoval Orel a hned vedle bydlel kluk, co se jmenoval Daniel Orlický. To miluju, do dneška to miluju. Já Orel zase, už na Šumbu není, ale...
0: Já zase znám rodinu Kružberských, kteří bydlí na Kružberku.
1: No,
0: tak chceš, že? To máš svůj obec.
1: To je úplně boží.
0: Tak všichni zdravíme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz
14: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás.

0: rokem zdarma. Oresy vám dá víc.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Kovona systém Český Těšín.
6: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
5: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Olga Lounová v podcastu Mámy sobě vyzvala matky, ať bezdětným kámoškám zavolají a zeptají se, jestli už není čas udělat si mimčo. Prosím vás, vaše kamarádka. Možná děti nechce. Možná podstupuje IVF. Možná se před pár týdny těšila na dítě a pak o něj přišla. A možná ti do toho, Olgo, prostě nic není.
1: To je nějaký koment nebo to je tvůj názor?
0: To je úplně jasný. To je...
1: No já se ptám, mě to jenom zajímalo. Jste si trány, Morion.
0: Nevolejte svůj kámošce, že je čas udělat si mimčo, pokud je třeba 35 a to mimčo nemá, tak přesně ví, proč to tak je, jo.
1: Hele, tak pojďme to teď odlehčit. NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva. Prosím vás, jestli jste si někdy položili otázku, co se stane, když se kobra kousne do jazyka, tak už to asi můžete vypustit z hlavy.
0: Ty nám
1: a
0: to řekneš,
1: přestat se trápit. Teď vám to řeknu. Nestane se nic. Hadi jsou totiž imunní vůči vlastnímu jedu a jedu kámošů stejného druhu. Takže jo, když se ale rafne třeba zmije a kobra, tak to bude pravděpodobně game over.
0: Tak jak když vy vypouštíte někdy nějaký jed, že jo, třeba na Facebooku v komentářích, taky jste proti němu imunní, že vám to vůbec nedochází, jak moc je to jedovaté.
1: To je taky pravda, no a ostatní můžete jako úplně setnout.
0: Jo, je to tak.
1: Tak si dáme narkotik, ne? Liquido právě
0: rozhodně.
1: Teď, pojďme na to. Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Coldplay na Hit Radio Orion. Jestli už nějakou dobu si říkáte, že byste se měli začít hýbat, začít více cvičit, tak máte ideální příležitost. Od zítřka až do 30. září se po celém Česku otevírají sokolovny veřejnosti v rámci akce Sokol spolu v pohybu.
1: Zdarma si můžete vyzkoušet otevřené lekce, různé sporty, hry nebo turnaje pro děti i dospělé. Letošní téma je krok za krokem k běhu. Cílem je postupně se rozhýbat až k sokolskému běhu republiky. Přímo v Ostravě můžete mrknout třeba na nabídku Sokola Moravská Ostrava 1 nebo Sokola Poruba.
0: Ten konkrétní program jednotlivých jednot najdete na jejich stránkách a loni se do celé akce zapojilo přes 22 tisíc lidí. Hezky.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz. Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Tedy, nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je Helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy, tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti,
14: Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
15: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
16: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Páteční noc, na to už asi většina z nás zapomněla, ale snažila se nám to připomenout Katy Perry na Hit Radio Orion.
1: Ta noc byla, někdy chceš zapomenout, někdy ne.
0: Stejně
1: zapomeneš.
0: Úterý jsme zapomněli skoro všichni. Klára Zemanová ve studiu, dobré odpoledne, Kláry.
2: Hezké odpoledne,
0: co ve zprávách?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Ale co se stalo, co se stane teď aktuálně? Máme tady topnou sezónu, takže zima
0: už začala,
2: je tady,
0: jo?
2: Už nám tady klepe na dvířka.
1: Bude hrozně drahé zase, že?
0: No hele, já už tady sjíždím předpověď. Tento týden teda fakt nic moc, ráno 8-7, ale příští týden to vypadá, že se nám vrátí babí léto, baby léto takzvané.
1: Baby léto.
0: Že by mělo být krásně, 24, ráno 10, to se dá, ne?
1: Babí léto nebude sedět v koutě,
0: máme. Nebude, nebude, tak pojďme už tenhle týden konečně přeskočit, ať to máme za sebou. A za chvilku zprávy, teď si dáme Train.

0: Alex a Golden na Hit Radio Orion. Za 2 minuty 16. hodina, pojďme na cesty. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na výjezdu z Frýdku místku do Dobré boural motorkář. Tady se ta nehoda ještě došetřuje, to se zraněním, projíždí se jedním pruhem. V Polance nad Odrou v ulici Jaroslava Štorkána se taky bouralo, tady pozor. A ve Frýdku místku na hlavní třídě ve směru do centra je taky bouračka. Nárazově se tady můžete zdržet. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
5: Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny@janik.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
9: Pohodové úterý od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Česko letos eviduje nejvíce nových dárců krvetvorných buněk od začátku fungování registrů. V posledních letech vzrostl zájem se mezi dárce zaregistrovat. Evidováno je více než 220 tisíc lidí. Transplantaci krvetvorných buněk potřebují nejčastěji lidé s leukemií a dalšími závažnými nemocemi krvetvorby či imunity. V Moravskoslezském kraji už začala topná sezóna. Skupina Veolia Energy dnes zahájila dodávky tepla ve svých oblastech na Moravě a ve Slezsku. Ve čtvrtek spustí vytápění také pro zákazníky v Čechách. Dodávky tepla se dnes zahájily v Bohumíně, v Orlové se pak začne topit už od půlnoci. Italská premiérka Giorgia Meloniová příští úterý navštíví Českou republiku. Potvrdil to dnes její úřad na svých internetových stránkách. O návštěvě ministerské předsedkyně v příštím týdnu hovořil už v pondělí český protějšek Andrej Babiš. Stovky lidí dnes ráno čekali před pobočkami České národní banky na speciální 5 000 korun. Banka ji vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze se fronta natáhla až na 700 metrů a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a Hradci Králové.
6: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
10: Podzimní den první nás zítra přivítá opravdovou podzimní plískanicí. Zítra oblačno, ojedinělé přeháňky, čekáme spíše zataženo úplně, 12 až 16 stupňů, takže takový, jak má být začátek.
11: Foj.
2: On je ostravský Řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
6: A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
0: 2 minuty po 16. Dvě kávy na stole. Evelína přišla a říkala, můžeš si vybrat, buď ta v tom neprůhledném hrnku, nebo v tom průhledném, ale tu v tom průhledném chci já. Já taky, tak co budeme dělat?
10: Můžeš si ji teda vzít, tak si ji sežer, ona stejně podle mě bude rychleji, bude furt horka, jak je v tom dvojitém hrnku.
0: No však já se ti pomstím hlavou proti Evelíně.
10: My jsme tady, bude hlavou proti Evelíně.
0: A bude to těžké.
10: Pokud se nudíte, pojďte nás navštívit na náš Instagram Zrzelina nebo Michal.Pistolas. My se tam na vás moc těšíme. Elton John a Dua Lipa, omlouvám se.
0: Já jsem chtěl jenom říct, že to je song, kterém

0: pozitivní energii. To potom zase vyčurám, ale stejně to do mě nalije.
1: To jsme chtěli slyšet. Já si tě vždycky představuji, jak fakt jako rajtuješ na Bíkovi, protože to má opravdu takový country vibe na tom elektrickém, pane bože.
0: Můžeme, prosím vás, smazat posledních 30 sekund?
1: Nemůžeme, protože teď navážeme.
0: Tak jdeme.
1: A Bík je hovězí nebo jiné? Hovězí,
0: tak,
1: že?
0: Chirurgové v Ostravě, Vítkovicích, použili jako první v České republice cévní náhradu z hovězí tepny.
1: Nebo z bíčí tepny.
0: Proč
1: třeba
0: je to husté a proč zrovna hovězí? Už tady netahej toho Bíka. Protože my jsme totiž krávám blíž, než si myslíme. Lidské cévě se blíží nejvíce, takže zatímco vy doma řešíte, jak hovězí připravit k večeři, aby se to dalo žvejkat, tak u nás v Ostravě se dějou takové velké věci.
1: A vidíš to? A já mám vždycky velké věci na talíři. Vždycky tu velkou žílu v tom hovězím mase, kterou potom preparuju. Je u toho ještě bezpečnostní zóna, bych se tomu náhodou jako toho nedotkl. Jo, jo. A vidíš to? A tady to může zachránit život někomu.
0: Takže nevíme, zda má ten člověk dobré srdce, ale rozhodně má teďka hovězí cévy.
1: No tak to gratulky.

0: někým hádáte a chcete mu říct, jako, kdo si myslí, že jsi, tak to jde říct i takhle hezky, jak to teďka říká Christina Perry. Kdo si myslíš, že jsi?
1: A pak si jeho srdce uschovat ve sklenici. Přesně o tom je tahle písnička, je to trošku morbidní, ale tak to je prostě Jar of Hearts.
0: Hele, my teda jdeme dál, jo. My máme furt tady s Michalem strach, že to nové teplé podnebí, kterému my tady čelíme, a všichni jsme to tohle léto cítili, k nám zavane nejenom novou flóru, ale i faunu, jo. Konkrétně se teda bojíme tarantulí a velkých pavouků, jo.
1: Ano. Ano, but. V Česku byl poprvé viděn a odchycen největší netopír v Evropě.
0: Ten kámoš. Jo. Má skoro, řekni to.
1: Skoro půl metru.
0: Krása.
1: To není málo, to je Batmanovo dítě.
0: Kdo žije ještě v tom strachu, co ovládal naše dětství, že netopír, co lítá na sídlišti, když se udělá tma, se nám zamotá do vlasů, tak o tomhle se bude říkat, že vám odnesou děcka.
1: Ten ti utrhne hlavu.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
11: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
12: Nenechte si ujít 2 dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
13: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
14: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
15: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online Nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Maxi.
18: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
17: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
18: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
19: Utečte na pár dní od každodenního schonu do spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Užijete si neomezené wellness, chvíle ve dvou, skvělou gastronomii a klid, který si zamilujete. Dopřejte si podzimní odpočinek v srdci Beskyd. Rezervujte na lanterna.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: mám
1: je to
2: hlavou
1: tak.
2: Proti Evelíně.
3: Hlavou proti Evelíně.
1: Když jste blízko na telefonu, tak nám to úplně stačí, akorát, že teď nejste. 591 001 001, to je náš telefon. O co soutěžíme? Tento týden hrajeme o rodinné vstupné na festival Fun Days. V sobotu 3. října zaplní ostravskou Černou louku rodinný festival zábavy. Čeká vás tam 12 různých zón, všechno pro děti, spousta věcí pro dospělé, nějaká fotobudka a i mimizóna. Je tam někdo?
0: Vypadá to, že nás zase zlobí dneska telefon.
1: A není to jenom

0: festival pro děti. Chtěla pokračovat, jo.
1: Tak generuj dál něco.
0: Zatím, co děti se vyřádí, tak pro vás rodiče jsou tam připravené besedy a diskuze o tématech, které rodiny právě teďka řeší. Třeba sociální sítě, umělá inteligence.
1: Dobrý, tak můžeš přestat.
0: Ještě tohle je důležité. Duševní zdraví dětí i rodičů.
1: Dobré odpoledne, kdo tam?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den,
0: stlum si rádio a kdo jsi?
2: Já jsem Sonja, já vám teďka poslouchám, já jsem se ptala, jestli můžu vám zavolat, tak je mi 12.
0: Soňo, ahoj.
1: A máš tam někde i mamku, aby to když tak čekla?
2: Ona tady není, já jsem doma sama, já se jenom tak kreslím a vyrábím a poslouchám rádio.
0: To je dobře, Soničko, tak to seš moc hodná, děkujeme, že tě máme. Běž ale dál od toho rádia, anebo ho prosím vypni, jo? Ať se neslyším zpátky zpět. Vidíš, to je ono. Jo? Můžem to zařídit?
2: Jo.
1: Nebo dobře. Tam si vzít ty dveře, protože nás určitě uslyšíš i z toho telefonu. Nemusíš se bát.
0: Jo, tak a jdeme na to. Dvě otázky dostanu já, dvě otázky dostaneš statečná Soňo, ty. Jdeme do toho?
2: Jo.
0: Kdo začne?
2: Tak asi vy.
0: Dobře.
1: Tak vy, Evelíno. Kolik kuželek stojí Maria na začátku bowlingového hodu? To si Soňo dobře vybrala.
0: Třeba 18.
1: Takže třeba 10.
0: Aha.
1: Soňo, kolik peněz je připraveno v pátečním finále hry Kdo pak to zvoní? Tak teď se uvidí, jak si poslouchala.
2: Tak já nevím, jestli jsem úplně jistá.
1: Tak zkus trefit.
2: Tak takových třeba, já jenom tak ohodnu, jenom tak odnesu.
0: No, udělej to.
1: Číslo.
2: 118?
1: Je to 50 000, nevadí. Evelíno, je ještě astronomické léto, nebo už začal podzim?
0: Astronomicky už určitě začal podzim. Nebo počkej. Já myslím, že začal.
1: Tak, je ještě léto.
0: Aha, jo, to je zítra, že?
1: Astronomický podzim začíná zítra v 6.05.
0: Jsem myslel, že ten astronomický začíná dřív právě.
1: Ne, to je právě meteorologický jsem zjistil.
0: Jo.
1: A teď, Soňo, otázka pro tebe. Jak se jmenuje kapitán lodi Černá perla v Pirátech z Karibiku? Budeš vědět?
2: Jack Sparrow.
1: Jo, no vidíš to. Holky, já si myslím, že to je jedna, ale já bych to Soni dal.
0: Jo, dáme to Soni, nebudeme už jí trápit, ať si může jít zase malovat, něco hezkého nám namaluje.
1: A prosím tě, co to teda vyrábíš, ať víme?
2: Tak já jsem si říkala, že půjdu na Pinterestu, že budu dívat na nějaký takový masky a jsem se rozhodla, že udělám takový oko andělský a jsem se rozhodla, že udělám i druhý, tak...
1: No tak prosím tě...
0: Dvě andělské oči.
1: Teď už to musíš dodělat.
0: Jo, tak... dobrý. Soni, zůstaň na telefonu, nepokládej to, jo? My to odbouchnem a ty zůstaň, jo? Sedni. Zatím čau.
1: Ahoj, a my to teda odboucháváme. Je tady Silver, Forever in Love, dobré odpoledne.
3: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Radio Orion.

0: Matafix a Big City Life, že to mě tak ovládalo tenhle song, když mi bylo třeba 13 normálně.
1: A dneska už je to skoro retro.
0: Jo, jsem byla jeho loutka, úplně jsem dělala podle něj všechno. Chodila po městě, jo.
1: A říkala jsi Big City Life.
0: Big City Life.
1: Na našem barku. Statistiky odhalily nejnebezpečnější místa na palubě letadla. Jako co si budem, když to křápne z pořádné výšky, tak je to asi jedno, ale většinou se uvádí, že větší šance na přežití jsou za křídlem. Tak vám to říkáme, až budete remcat, že přes křídlo nic nevidíte. Berte to tak, že jste o kousek štěstí více safe. Ne?
0: Jo.
1: Nějak tak.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion.
3: Moravskoslezský kraj rozdělí mezi 44 podnikatelů 10 milionů korun. Podporu firmy využijí nejčastěji na pořízení strojů nebo technologií či zařízení provozů. Pokračuje první náměstkyně hitmana Šárka Šimoňáková.
4: Obnovili jsme krajský program, kde bylo podpořeno 44 projektů za bezmála 10 milionů korun. Jednalo se o projekty, které používají různých moderních technologických aktivit a dále i oblast medicínská, potravinářská a další zajímavé obory.
3: Tento program navazuje na ukončené vouchery ze spravedlivé transformace.
2: Moravskoslezský magazín.
3: Moravskoslezský kraj přispěje na paliativní péči, podporu handicapovaných, potravinovou banku a další sociální projekty. Více už náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
5: Dlouhodobá podpora a cílená je směrem na paliativní péči a tento spolek nebo tato nezisková organizace dostane taky finanční podporu. Co se týče Charity Frenštát, dostane peníze 200 tisíc korun. Oni teda konkrétně pečují o lidi, kteří mají stareckou demenci anebo Alzheimera. Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
3: Krajští zastupitelé rozdělili 1,5 milionu korun mezi 11 projektů, a to v rámci dotačního programu na podporu významných aktivit v sociální oblasti.
2: Moravskoslezský magazín na Hit Rádiu Orion. Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
6: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
16: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: 2029. Férové ceny energií od Fonergy. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína. Dej si odpolední show Hit Radio Orion.

0: se nám to tady docela sešlo, že? Better you, better you, better me. Taková pěkná sestava.
1: Dobrý, já k tomu nemám co dodat. Klára bude mít za chvilku svoje zprávy, to je asi za 8 minut, Kláry, co se tam třeba...
0: Počkej, my už jsme se o tom trošku bavili, Klára totiž přinese takové finanční zprávy, víš, ta jedna zpráva nás jako pumpne o prachy, ale někteří zase něco dostanou zpátky, ne? Bylo to tak?
2: Ano, ještě, že mi ta matematika tak jde. Ne, ale v krátkosti nafta se zvyšuje...
0: Palec dolů.
1: Palec dolů. A čemu dáváme palec nahoru?
2: Nedávno byl výpadek Outučka, takže klienti trošičku měli nešťastné období, tak bude kompenzace, jaká hodnota, tak to se dozvíme už ve zprávách.
0: Nedovolali se na třeba pohovor, přišli o práci, o dobrý kšeft, ale dostanou
1: něco.
0: Něco, že?
1: Uvidíme, co.
2: Byl ten masivní výpadek Outučka.
1: My ale rozhodně víme, co teď dostanete vy. Dostanete divokýho Byla a dostanete jejich síť.
0: Hodíme na vás síť.
1: To se ti povedlo, ale... Jako mobilní síť, víš? Jo?
2: Ani nebylo plánované.
1: To nebylo, no.
0: Tak jo, pojďme si to užít a za malou chvilku aktuální zprávy. Přidáme taky dopravní situaci na Moravě a ve Slezsku a...
1: Podíváme se, jaký bude na Moravě a ve Slezsku vypadat, jak bude vypadat první podzimní den, tak buďte u toho.

0: Watch Worry a taky Leony na Hedrádiu Orion. My teď rovnou jdeme s Michalem na silnice, to je skoro stejně dobré.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska u Vsetína mezi Ústím a Janovou je bouračka, auto tady narazilo do svodidel. Na výjezdu z Frýdku místku do Frýdlantu na Kruháči bouralo další auto, tady taky pozor. A ve Frýdku místku na hlavní třídě ve směru do centra je taky bouračka, zdržíte se nárazově. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Kovona systém Český Těšín.
9: Aktuálně máme volné tyto pozice: strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
8: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Hezké odpoledne, v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady další krátké zprávy. Cena nafty se v srpnu v Česku zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii činil 8,3%. Cena benzínu se pak v Česku zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst za Evropskou unii je 3,3%. Uvedl to dnes unijní statistický úřad Eurostat. Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka se dnes krátce setkali v New Yorku při zahájení všeobecné rozpravy valného shromáždění OSN. Hovořili společně u snídaně. Macinka jejich rozhovor označil za konstruktivní. Frýdek Místek dokončil úpravy zanedbané proluky mezi ulicemi na Půstkách a na Blatnici. V lokalitě město vybudovalo nové parkoviště pro více než 30 osobních vozidel a také nový menší park. Celkové náklady byly zhruba 25 milionů korun. A teď už míříme na kurty. Tenistka Barbora Krejčíková odvrátila na turnaji v Singapuru proti Aně Leně Frýdsamové z Německa dva matchboly a po výhře 6-0, 5-7 a 7-6 postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou je obhájkyně titulu Elise Mertensová.
12: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
0: První podzimní den bude na Moravě a ve Slezsku taký, že 12 až 16 stupňů, jeseníky a beskydy můžou přes den spadnout i na sedmičku, čekáme oblačno a ojediněle i přeháňky.
13: Celý den si makal, teď je řada na nás.
14: Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
15: Odpolední show Hit Rádia Orion pro celou Moravu a Slezsko je tady.
0: Ať zvedne ruku, kdo to s náma doklepal až teď do 17.03 a doklepe to s náma až do 18. Ty, jo, ty taky, super. Ty jsi nezvedl ruku, Michale.
1: Já jsem si nezvedl ani mikrofon, víš, takže já zvedám obě ruce teďkom. A celou dobu totiž přemýšlím, když jsem poslouchal to tvoje počasí nad podzimními aktivitami. Víš, tak
0: ležení.
1: Co, tak jako lepit si listy do herbáře.
0: Jde na seriálky. Ne.
1: Seriálky, přesně, televize.
0: Sušit šípky je super na čaj. To dělám já dneska celý den.
1: V rádiu ano, jde to cítit.
0: Já jsem totiž se bála nechat tu sušičku zapnutou doma a odjet, že to třeba vyhoříte, že jsem ji vzala sebou tady do rádia, že ty šípky budu sušit tady a jsem překvapena z toho, jak smrdí.
1: Všichni víme, proč to udělala. Nechtěla si platit za elektřinu doma.
0: Není to zadáčo, to víš, že jo.
1: Tak pojďme. Carly Rae Jepsen.

0: Tohle byl za mě naprosto áčkový hudební bang, teda gang jsem chtěl říct,
1: banger.
0: David Guetta, ano, banger tedy svým sa Tones & I na Hitradiu Orion.
1: Ve Švédsku jde nově převést mateřskou na prarodiče, jako sorry, ale to je geniální. My tady pořád řešíme, jak zvýšit porodnost, babiš navrhuje 1 000 000 korun za druhé dítě, dám si. Ivana Tykač nám vysvětluje, že jsme rozmazlená, že morčata rodí do krabice od bod a mezi tím ve Švédsku přijdou s něčím, co má hlavu a patu a dává to smysl. Podle statistik je stejně babička nejčastější náhradní rodič. Představte si, na staré kolena, jak nastupujete na takovou babičkovskou. Jo, no. Stav zaměstnání na Facebooku. Babičkovská, ale určitě ne dovolená.
0: Pojďme si teď dát novinku Sebastiana. Je tady jeho Barcelona, tak doufejme, že se vám bude líbit.

0: Dream a Alex Warren na Hit Radio Orion. Líbil se mi.
1: Ukázal za sebe zase něco trošku jiného, se mi zdá, Alex Warren, víš?
0: A za malou chvíli pošleme Pink nebo J-Lo a Pitbulla, tu máš hodně ráda, On the Floor, to bude zase nekonečná party. No a když už jsme u té zábavy a party, tak pojďme si říct, kde to u nás žije.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí? Pak vyraste na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u které si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé louce v Ostravě, v sobotu 3. října.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, síry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend září.
6: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
7: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
12: Nenechte si ujít 2 dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
13: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Vychutnejte si v Dille plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Billa v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90, sleva 50%. Billa. To dobré začíná u nás.
16: Basket, rychlost, akce, zážitek. 23.9. v 18.00 hrajeme proti Brnu. Přijď nás podpořit. Vidíme se na Tatranu.
17: Trenírkarna.cz.
18: Hlášení pro lovce slev.
17: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
19: No to není možný.
17: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako v 6 ráno? A já na něj hledím a říkám.
21: Hledím, z jakého jsi století.
20: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
22: Say low.

0: Perfektní zpěvačky, tu jste určitě poznali, ano, to byla Pink.
1: Scan pasu a obličeje jako vstupenka na sociální sítě. My říkáme jackpot.
0: Zatím je to teda návrh, jak hlídat, aby se na ně nedostávaly děti, které tam ještě nemají co dělat. Ale nás napadá, jak by to pomohlo ke všem těm žlučovitým komentářům a šílenostem, co lidi pod rouškou anonymity umí napsat, jo, třeba na Facebooku. Takhle by tam totiž už nikdo nikdy nebyl za někoho jiného.
1: To je pravda. A kdyby to neklaplo, aspoň ty hrůzy na Facebooku nebudou číst děti.
0: Aspoň. Takže jsme pro.
1: Teď pojďme dál z muziky, úplně super kousek, Cardigans, Erase Rewind. Těšil jsem se na ně.

0: Good Reasons a Robin Schulz. Pokud jste potřebovali milion důvodů, proč dneska vstát a mít hezký den, tak tady jste si je mohli vyslechnout, ale občas stačí i jeden, že? Jsme zdraví a je nám fajn.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: A my přidáváme další důvod, ještě třikrát budeme v 7.10 ve snídani šampionů zvonit na dveře v rádiu. Ještě třikrát můžete vyhrát tisíce na ruku. A na potřetí, v pátek to bude rovnou 50 000.
0: Navíc v pátek budou přímo rovnou Michal a Jasmin vysílat živě z auta a pojedou za někým z vás, oni na vás přímo zazvoní. Registrujte se na hitradio.orion.cz a až v 7.10 uslyšíte v našem vysílání zvonek. Utíkejte se podívat, jestli tam nečekají prachy. Ono se hned stává líp, když jste ve vatě.
2: Jo, pravda. Tak držíme pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Nabídka pracovních míst.
3: Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz. Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
5: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
6: Jen si duši nepořeš.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Radíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň, volá manželka.
17: Mrkneme do pařížský.
16: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
18: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
21: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: Self-Aware, Temper City a Hit Radio Orion. To je naše trojice svatá a vaše dvojice svatá. Michala a Evelína jsou tady taky.
1: No ale loučíme se pomaličku, ale budeme tady i zítra a moc se na vás těšíme vlastně už teď, ale ono to uteče, nebojte se.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Moravě a ve Slezsku. Pozor na příjezdu do Havířova z Ostravy, bourala tady dvě osobní auta. Počítejte s možnými komplikacemi, buďte na cestách opatrní. A co se děje, tak to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend září.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by se měly objevovat od roku 2028. Hygiena eviduje na Masarykově základní škole v újezdě nad Lesy 250 nemocných, 240 z toho jsou děti. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienu, která prověřuje školní jídelnu. Část školy bude zítra a ve čtvrtek na ředitelském volnu. Smlouva mezi Českem a Německem o vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně Krušnohorského tunelu, by mohla být podepsána v únoru. Na mezinárodním veletrhu kolejové techniky v Berlíně to řekl ministr dopravy Ivan Bednář. Smlouva se původně měla podepisovat už tento měsíc. Ke zdržení došlo na německé straně. Naše tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu Linda Nosková. O postup do finále se Češky utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
0: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyber si na motopark.cz.
10: Polojasná, skoro jasná noc, lokálně může být oblačno, v Beskydech očekáváme přehánky. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru v nížinách 2 stupně, přes den pak polojasná, skoro jasná obloha, odpoledne na východě opět přehánky. 14 až 18, to jsou maxima pro zítřejší den, na jihu Moravy až 20 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
11: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová, tak co? Jaký jste měli úterý? Dobrý, doufám, že jo. K tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Na start hodiny Saš a Gunbird. Tak jdem na to.

Desiree a Life. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, jo, žádný stres, ale prosím vás, víte o tom, že dneska je poslední den letošního léta. Letu je pryč. Doufám, že jste si ho užili, jo. Dnešní den je navíc o téměř 4 hodiny kratší než letní slunovrat v červnu. 4 hodiny, to už jako člověk docela pozná, že jo. Tak já nevím, jestli už jste si všimli, ale takový to, jak jdete kamkoliv do obchodu nebo online, chcete něco sehnat. Všude jsou dýně, halloweenský výzdoby, jo, podobně takovýhle šerepetičky, prosím vás, nepotřebujete to. Jenom říkám, nepotřebujete mít sezónní výzdobu, jo, kdyby náhodou někdo pochyboval. A k tomu všechny ty vonné svíčky, jo, teď se zas přichází ta série vůní jako déšť dopadající na spadané listí, hříbky se skořicí, nebo třeba mokrý listí, co doneseš na botě domů. A ano, snaží se nás přimět myslet si, že tma v 5 večer je prostě útulná. No jakoby není, ale když budete pod dekou, tak možná trochu, jo. Meatloaf, I would do anything for love. Právě teď.

0: Lay all your love on me. Abba v éteru Hit Rádia, krásný večer. Doufám, že máte hezký úterý, že jste v pohodě, jo? Ačkoliv se loučíme oficiálně s létem, tak doufám, že to na vás nemá žádný větší negativní vliv. Takhle, doufat můžu, to je jasné. Ale já se pokusím s tím i něco dělat, jo? Protože to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Za chvilku třeba Rihanna, taky Pet Shop Boys. No a nebo Král Bopu. Michael Jackson na Give In To Me už za chvilku do vašich uší.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
2: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
9: Tedy, nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy, tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bedění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: hlavní třídy. Více na scoutská.cz.
1: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové.
0: Poblíž hlavní třídy. Více na scoutská.cz.
1: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které provázejí.

0: sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pet Shop Boys, It's a Sin, posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer a majitelé iPhoneů, nebo prostě jablíček, pozor, jo, velmi zajímavá věc. Apple má totiž v podmínkách, což je taková ta dlouhá věc, co nikdy nikdo nečte. Jakože vždycky jenom prostě dáme souhlasím. A nevíme, co tam je, že jo. Tak prosím vás, Apple tam má to, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Jakože nevím, jak to ověří, jo, to si nejsem jistá a doufám, že nikdo nic takového neděláte. Jako Apple Music klidně poslouchejte, ale tu druhou věc prosím vás nedělejte, jo. Ale když se tak jako na to člověk podívá, možná je fajn si ty podmínky přečíst, co? Vím, že jednou bylo na konci nějakých podmínek, že kdo to dočte, tak dostane asi 10 000 dolarů a byl to přesně jeden jediný člověk, který to tehdy udělal, jo. Tak příště, než to odkliknete, vemte si týden volná a přečtěte si to. Další hity do uší, právě teď Rihanna a Russian Roulette.

0: Tohle jsou No Doubt a Don't Speak. Jste s Hit Radiem, přeju krásný večer. 6:45, poslední sluneční paprsky. Ano, pokud se teď chystáte z práce, tak pravděpodobně přijdete domů už za tmy. No, budeme se muset zvyknout, čeká nás to pár měsíců, ale hele, to nevadí, to nevadí. My si tu náladu zvedneme i tak. Třeba tahle pecka, ta to zvládne 100%. Mbap a Hanson, k tomu Three Doors Down, nebo Billy Ray Cyrus, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
6: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
5: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
6: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
17: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
18: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
19: Nové vydání magazínu Reportér.
20: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
19: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
20: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
19: A k tomu spousta dalšího čtení.
0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
21: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
0: Stavebniny Janík.
21: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariRail. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariRail, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
2: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci anebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
3: Krásný úterní večer, je 7 hodin, další hity k tomu, tak doufám, že jste na to správně naladěni, jo? V dalším songu nepůjdeme nikam daleko. Česká skupina, skvělá skupina. Tohle jsou Black Milk a Nechci tě trápit. Tak to puste ven a pěkně si to užijte. Platí?

Him a Join Me. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A hele, asi taky znáte nějakého toho frajera, co prostě s ním jedete v autě a on vám jako ukáže, že umí řídit kolenama. Jo, a tak chvilku jako za flexí, že jo, dobrý, hele, nemám ruce na volantu. Dobře, i to je samozřejmě blbost, jo? Ale dejme tomu, dá se to stále ještě posunout dál, může to být stále ještě mnohem horší, věřte mi. Tuto věc, prosím vás, zařazuju do kolonky, toto doma neskoušejte, respektive toto neskoušejte ve vašem autě, protože jednoho australského řidiče teď takhle chytili policisté a dostal extrémně vysokou pokutu za to, že si za volantem mazal bagel máslem. Jo, prostě řídil kolenama a u toho si mazal bagel. Já si myslím, že jsou i praktičtější věci, co můžete jíst v autě, když už teda jako musíte jíst. A asi není úplně ideální, prostě nůž, bagel a mažete, jo? V pohodě, co by ne, že jo? On to teda zdůvodnil velmi logicky. Byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. No, tak dobrou chuť asi. Byl předražený bagel. Další hity k tomu právě teď Blondie a The Tide is High.

0: Sonic a Sky, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A už je skoro tma. No, je to fakt rychlý, asi jste si toho taky všimli, předpokládám, zvlášť pokud člověk většinou má takový ten pravidelný režim a chodíte ve stejnou dobu. Tak ještě pár dní zpátky bylo v tuhle dobu fakt krásný světlo, jo? Ne nic, nebudem se tím stresovat, hele, nejlepší songy z 80., 90. a milénia máme. Přidáte jenom úsměv, no Shifty, Side Alongside, taky Masterboy nebo Susan Vega už za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
4: Je to osud!
3: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
4: Jdeme!
3: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
6: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
7: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
6: A k tomu spousta dalšího čtení.
8: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy.
9: Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.

0: třídy. Více na scoutská.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
6: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké.

0: roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětirájetour.cz.
4: Bude vejdán.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

hurting statements, feel

0: Susan Vega a Luka. Posloucháte Hit Radio a pozor, peníze, peníze vozíme.
1: De facto zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já nekecám, dneska jsme Petře přivezli 8 000 korun. Petra to stihla, bylo to napínavý, nebojte, připomeneme si, jaký to ráno bylo. Ale jo, Petra má 8 000 a to znamená, že zítra někomu z vás povezeme 5 000. Někomu, kdo má registraci na hitradio.cz. Ještě se registrovat stihnete. Šup, šup, šup, šup, šup. Jednoduchá věc, jo. Hlavně si registrujte místo, kde v 7.10 víte, že budete. To je totiž zásadní. V 7.10 se totiž od nás ze snídaně šampionů ozve tohle. No a to znamená, že musíte vyběhnout ven, musíte naší hlídku chytit a říct, halo, to jsem já, dejte mi prachy. Oni vám ty peníze dají. Jo, tohle konkrétně říkat nemusíte. Ale doporučuji s registrací neotálet, protože zítra 5 000, ale v pátek, dámy a pánové, velké finále a ve hře je 50 000 korun. Tak nečekejte a my si připomenem, jak napínavý to bylo ráno.
2: Zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
4: No my už je to taky přejeme.
3: Osmička. Tak, prosím.
2: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
2: Paní.
3: Na vašem jméno.
5: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
5: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak
4: tak to se
5: nám teda bude o to líp.
4: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
5: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

No Mercy a Where Do You Go, posloucháte Hit Radio. 7:45, přeju krásný úterní večer. Doufám, že máte krásný večer. Co máte určitě? To je ten nejlepší soundtrack k tomu. To nejlepší z 80. 90. a milénia pokračuje dál. No a za chvilku už tahle legendární

0: stíny, skvělý vlasy a skaterboy. K tomu taky Scooter nebo Bon Jovi.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum. Nenechte si ujít 2 dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
9: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Ostravě. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 22. 9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Ostrava.
10: Franto, co pak všechno se dá sušit?
11: Ovoce, houby, bylinky i maso.
10: A tvůj Bůček?
11: Ten už nestihneš.
12: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
15: Rozumíš mi?
16: Snad abych šel.
15: Miluješ mě?
16: Nemáš třeba hlad?
15: Posloucháš mě vůbec?
16: Promiň, čeká na mě kamarád.
15: Ty jsi vážně takovej sobec.
16: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v aréně.
15: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
16: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
17: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer všem, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Na start další hodiny je tady Sheryl Crow a My Favorite Mistake. Tak

Gage v éteru Hitrádia a přeju krásný večer. Prosím vás, už jste někdy viděli pandu? Ideálně naživo? Protože je to zážitek, jo. Oni jsou to tak vlastně neohrabaný zvířata, že člověk nechápe, že ještě žijou. Stačí si pustit některý videa s nima, to je neskutečné. Zároveň jsou pandy dost nebezpečné, takže jako, že byste si řekli, půjdu pomazlet pandu, to úplně ne, i když na to vypadají. Ale prosím vás, ne všechno černobílý je nutně panda. V Číně se teď totiž provalilo, že jedna zoo používala nabarvený psy a vydávala je za malý pandy. Takový ty chundelatý bílí psy a oni jim akorát udělali černý fleky a tvrdili, že jsou to pandy. Nefakt v dnešní době už nevíte dne ani vteřiny, tak prosím vás, bacha na tyhle falešný pandy, ať nenaletíte. No, další hity k tomu, to je jistota. Modern Talking, You're My Heart, You're My...

0: Next a Selavi. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte krásný večer. Hezký úterý, 8:45. Tak co? Jo, zvládli jste to dneska? Úplně v pohodě, mě to je jasné, ale další hity k tomu. Jo, pojďme spolu cestovat časem. Myslím si, že ty songy za to rozhodně stojí. Za chvilku. Ozzy Osbourne, taky Ingrid a taky Sandra. Maria Magdalena do uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
10: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum. Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
11: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
12: Nové vydání magazínu Reportér.
13: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
12: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
13: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
12: A k tomu spousta dalšího čtení.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha.
17: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
18: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
19: Je to osud!
18: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
19: Jdeme!
18: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo!
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

song, který je dneska ještě dojemnější než dřív. Ozzy Osbourne, See You On The Other Side. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, trošku se nám ty naše chytrý technologie začínají jako zvrhávat, jo? Že chlap sleduje svoji ženu vysavačem, dobře, no. Že vás televize odposlouchává, dejme tomu, jo. Ale prosím vás, v Německu teď zažili opravdu kuriózní zásah. Dálniční policie si to užila. Já jsem se úplně vrátila do tohohle seriálu, jo. A teď si to představte, dálniční policie se snaží dohonit na té dálnici robotický vysavač. Jo, je to tak. Prosím vás, tenhle přístroj se tam v plném provozu razil cestu mezi auty, než ho policisté lapili a uložili do služebního vozu jako zajištěnou věc. Ten robot si prostě asi řekl, že koberec v obýváku už ho nebaví. Že prostě by rád vyrazil do světa a užil si to vysávání ve větším stylu. A nebo prostě už ho nebavilo uklízet. A chtěl na svobodu. Tak bohužel ho zastavili, ale jinak v Kobře 11 by se vyjímal. Další hity k tomu. Tohle jsou Maxar, Ariel McCoy a Runaway.

0: Dance With Me a Alphavel. Krásný večer z Hitrádia. Díky, že i v úterý jste byli s námi. Doufám, že jste si tu jízdu a cestování časem opět užili. A samozřejmě další songy za chvilku, já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si zbytek večera, těším se na vás samozřejmě zase zítra. No a za chvilku třeba tahle pecka. Bloodhound Gang, taky YouTube nebo Kelly Family. Tak nikam nechoďte a ahoj.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
3: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
4: Jen si duši nepořeš.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus, ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
9: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes,
12: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
15: Je to osud!
14: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
15: Jdeme!
14: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
16: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Ostravě. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 22. 9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Ostrava.
17: Franto, co pak všechno se dá sušit?
18: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
17: A tvůj Bůček?
18: Ten už nestihneš.
14: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
20: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
21: Radio.

0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Orion.
7: Zlepši si náladu.

0: Určitě jste to slyšeli. Evropská unie zvažuje zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Ty do 15 by pak potřebovaly souhlas rodičů. Jak to vnímají pražští učitelé a obecně, jaký je jejich pohled na mobily ve škole, si budeme povídat s ředitelem základní školy Botičská v Praze Ondřejem Machu. A v kolika letech pozorujete u vás na základní škole, že děti dostávají mobily?
1: Myslím si, že se bavíme o nějaké třeba třetí, čtvrtá třída. Mm-hmm. Naštěstí ty děti na tom prvním stupni ty telefony zas až tolik jako nepoužívají, respektive ve škole vůbec, takže to u nich jakoby nevídám. Určitě si myslím, že čtvrtá, pátá třída, tam už mi to přijde, že to jako, že to mají všechny děti, to mají tak přijde.
0: A všimli jste si, že by děti byly ráno unavené z toho, že v noci nespí a scrollují na sociálních sítích?
1: No, když se bavíme potom třeba ty větší děti, myslím, že tak ta jako osmá, devátá třída, tak tam u některých se to dá vypozorovat, že tam ta únava jako je a ráno jsou takový trošku méně použitelný, ano.
0: A pomohl by podle vás zákaz třeba do 13 let, jak navrhuje Evropská komise?
1: Myslím si, že jsme to jako společnost nechali vyrůst do takových rozměrů, a teď myslím nejenom jako děti, ale i třeba nás dospělí, že nevím, jestli jako jeden zákaz, jestli to dokáže jako zvrátit. Určitě nějaké omezení by pomohlo, nevím, 13, to je takový zvláštní věk, ale tak je to napříč unii, takže asi je to nějak jako, u nás si myslím, že by dávalo smysl buď kategorie 12 let nebo 15 let, že jsme na to tak nějak zvyklí na tyhle věkový změny, že jo, 12, 15, 18, takže určitě jakýkoliv zákaz, regulace jakoby může pomoct, pokud teda se nenajdou nějaký cestičky, jak ty dospěláci jim budou pomáhat obcházet ta věková omezení.
0: A nebudou pak děti se zákazem trochu mimo kolektiv?
1: Troufám si tvrdit, že jako zůstane stranou, protože tím, jak se ten WhatsApp nebo jiné komunikační kanály de facto staly taky sociálníma sítěma, tak potom takové dítě, které by prostě bylo jako offline, tak je jakoby mimo, protože to mi přijde, že dneska si děti i sebe menší, já nevím, že se potkají za 5 minut někde, tak si domlouvají prostě jako online, jo, že si to neřeknou a prostě se domlouvají takhle, jsou na to jako hrozně zvyklí. Takže by pro takový dítě bylo těžký zůstat začleněný v tom kolektivu, nehledě na tom o tom, že si vlastně povídají o tom, co tam viděli, že jo, když na tom tráví x hodin, koukají prostě na ty krátké videa, tak si pak o tom jakoby povídají, že jo, co tam bylo, co tam viděli, to, co tam děje. I to je věc, která potom, když to dítě tam není, nekouká na to prostě na to, co se tam děje v tom prostředí, tak pak je mimo, že jo, je mimo. No.
0: A vy jste na Botičské mobily ve škole zakázali?
1: My jsme po vzájemné dohodě s rodiči, což je jako důležitý, došli k tomu, že právě jsme mobilní telefony zakázali i o přestávkách, včetně velký přestávky, ale jsme v takovým jako lidským režimu, to znamená, že my to zařízení prostě jako neodebíráme, nepereme se s těma dětma, nepřetahujeme se o to, prostě ten mobilní telefon má být schovaný v tašce, v tichým režimu a použít ho může vlastně ten žák se souhlasem toho vyučujícího, že pak třeba jde do kanceláře si zavolat jako rodičům nebo napsat, nebo když se chce na něco podívat. Na prvním stupni nám to funguje jako, myslím si, bezvadně, na druhém stupni jakž tak, jakýkoliv zákaz pak přináší to, že prostě musíte provádět tu kontrolu a ne vždy to může být jakoby obou straně příjem.
0: Meta podle plánovaných změn bude muset prokázat, že její služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého začátku.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum. Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
10: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
16: Je to osud!
15: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
16: Jdeme!
15: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
17: Nové vydání magazínu Reportér.
18: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
17: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo. Pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
18: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
17: A k tomu spousta dalšího čtení.
19: Rozumíš mi?
20: Snad abych šel.
19: Miluješ mě?
20: Nemáš třeba hlad?
19: Posloucháš mě vůbec?
20: Promiň, čeká na mě kamarád.
19: Ty jsi vážně takovej sobec.
20: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v aréně.
19: Premiéra inscenace.
20: Ad.
19: Ty jsi vážně takovej sobec.
20: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v aréně.
19: Premiéra inscenace sexuální perverze.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
11: Stavebniny Janík. Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
12: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Ostravě. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 22.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Ostrava.

0: Erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
4: Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík.
8: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
9: Stavebniny Janík.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny.janík.cz.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš níčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, promění s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě s

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy ne.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bedění, letenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík.
8: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio.